9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak je to zhruba 24 hodin, kdy jsme na vás takhle poprvé po ránu promluvili a popřáli krásné ráno. A tato krátká historie se opakuje, za 24 hodin se toho dá spoustu stihnout. No a my jsme na začátku dalšího dne. Akorát s tím rozdílem, že jsme poskočili o jeden den a máme 28. května.
1: I dneska vás ostrým budíčkem bude provázet dvojice Ivoraška Tomáš Michalík, ale nebudeme na to vlastně úplně sami. Pokud sledujete naše sociální sítě, tak víte, že nás tady po deváté hodině přivítáme návštěvu.
0: Ano, jestli nevíte ještě, o koho půjde, tak nebojte, všechno vám prozradíme. Ale já trošičku napovím, že to třeba bude tak trošičku brutální rozhovor. No to samozřejmě může mít z více úhlu. Takže se těšte, co určitě nenecháme v tajnosti pro tuto chvíli, tak to je muzika, která zazní po 6. hodině. Bude to třeba Serge Tankian.
1: Příští hodince zazní také Warrant.
0: No a nebo takový Audioslave.
1: Tajemná snad nebude ani Kristýnka Kubánková, ale naopak vám prozradí, jak to aktuálně jezdí na silnicích a přihodí čerstvou várku zpráv.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok.
7: Čas rok.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.

0: Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D1 v Brně u IKEA směrem na Prahu, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásný den, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Odvody podnikatelů na sociálním pojištěním se vrátí na loňskou úroveň. Nově tak většina osob samostatně výdělečně činných ušetří až 715 korun měsíčně. Peníze, které zaplatili od začátku roku navíc, dostanou od státu zpět.
5: Morava aktuálně.
2: Bohumín má oficiální WhatsApp kanál pro rychlé zasílání důležitých zpráv obyvatelům. Novinka poslouží hlavně k oznamování krizových situací, dopravních omezení a radničních hlášení. Řekla nám to mluvčí města Jana Končítková.
6: Už při posledních povodních se nám potvrdilo, jak důležité je mít k dispozici co nejvíce způsobů, kterými dostáváme důležité informace okamžitě k lidem. Nový komunikační nástroj prostřednictvím WhatsAppu nám může výrazně pomoci právě také v krizových situacích. Určitě s ním nechceme suplovat funkci městského webu nebo sociálních sítí, měl by spíše fungovat jako rychlý a stručný poslíček zásadních zpráv.
2: Odběratelé zůstávají v anonymitě, jejich čísla ani údaje ostatní neuvidí. Vizovice otevřou novou cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. Jde o železnici, kterou navrhl Tomáš Baťa a která měla propojit Vizovice s Valašskou Polankou. Stavba ale nebyla nikdy dokončena. Cyklostezka, která zde nově vznikla, je dlouhá téměř 2,5 kilometru. Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Rozehrávač Portlandu naposledy reprezentoval loni v srpnu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Na rádiu Čas rok pomalinku doznívá kapela Bush, která se vezla na vlně té asi největší popularity, zejména v 90. Ale to rozhodně neznamená, že by na své řemeslo rokových hvězd pánové zanevřeli. Stále jsou velmi produktivní a aktivní, ostatně loni vydali desku a aktuálně se nachází na tour po Severní Americe, kde mimochodem společnost dělá Wolfgang Van Halen.
1: Málo kdo možná ví, že frontman téhle kapely, Gavin Rossdale, byl 14 let ženatý s Gwen Stefani, tehdejší zpěvačkou kapely No Doubt, a dokonce spolu mají i 3 děti. Jenže tahle pohádka skončila vlastně před 10 lety, protože tehdy došlo k rozvodu, on si totiž Gavin tak trošičku začal s chůvou jejich dětí.
2: No, nejde přece, aby člověk, který mi hlídá děti, dělal něco takového.
3: No a kdo řekl, že to budu dělat?
2: Já myslel, že jste vyhrála konkurs.
3: A co to s tím vůbec má společného? Řeknu vám, vy jste teda občas kousek.
1: Tak si říkám ještě, že si tenkrát taky nezačala se sousedkou, protože svého času jí byla i Britney Spears.
0: No neke, neke, neke. Ostatně bývalá popová hvězda na tohleto období sama vzpomínala, a to celkem v dobrém, no aby taky ne, v jednom rozhovoru totiž uvedla to, že si šli se zpěvákem kapely Bush společně zaplavat do bazénu. Zda tam jenom plavali prsa, nebo splývali, nebo dělali něco jiného, to už neuvedla. Takže těžko říct, co se ve skutečnosti v bazénku událo.
1: Jako upřímně, rozdělil to s ženami asi vždycky uměl, protože krátký románek také prožil v 90. s Courtney Love. Takže jako ten se může chlubit teda, jako svými zářezy někde na opasku.
0: Má bohaté portfolio.
1: Asi mu přáli hvězdy v tomhle, co se týče muziky, co se týče výběru partnerek. Uvidíme, jak to budeme mít my ostatní, protože Milan Gelnar je tady i dnes se svým horoskopem.
4: Vrtek bude velmi náročný. Na nebi se nachází silné hvězdné aspekty solárně vítané, ale také obdobné aspekty opačné. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Tlaky ale budou velké a souvislost budou mít s karmou, tedy s hlubokou minulostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvi budou náchylní k sexu a erotickým hrátkám. Berani by měli být velmi akční a dynamičtí a střelci mohou snadněji podléhat svodům. Pozorozy budou zaměřovat svou pozornost na výdělečné aktivity. Panám se do ničeho nebude chtít a býci mají šanci na zamilovanost a užívání si na poli erotiky. Blíženci budou projevovat velkou roztržitost a nesoustředěnost. Váhy mohou pociťovat nedostatek energie a vodnáři by měli zápasit s malými, ale o to otravnějšími životními komplikacemi. Ryby se mohou častěji stávat cíly nějakých lží a podrazů. Radci by měli projevit svou vnitřní moudrost a štíři budou sklouzávat k nerozumnému jednání i komunikaci. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, na aktuálním mistrovství světa hraném ve Švýcarsku je dnes v plánu takzvaný den D. Den, který vlastně rozhodne pro některé manšafty o tom, jestli turnaj bude nebo nebude úspěšný, protože se začíná hrát o postup do boju o medaile. Takže
2: vytvořily se nám tady krásné čtyři dvojice, mezi kterými se bude rozhodovat. Co si budeme povídat, všechny zápasy slibují úžasnou podívanou, protože tenhle ten turnaj letos ukázal, jak nevyzpytatelné to může být a jak i některé týmy, které neměly možná ani před šampionátem ambice, tak se dostali takhle daleko. Příkladem toho může být třeba Norsko a Lotyšsko, kteří se dneska utkají před půl devátou právě v jednom z těchto soubojů. Tak,
1: pojďme si to tipnout, jako jak to dneska vidíme, ty čtvrtfinále, jo? Tak si tady začal Norsko, Lotyšsko, jak to vidíš?
2: No, vzhledem k tomu, že oba dva týmy předvedli opravdu skvělou hru, no, těžko říct, to já tipuju na Nory, že vyhraju, ale bude to těsné, bude to 4-3.
1: Já si třeba taky myslím, že postoupí Norsko. Já si myslím teda, že bude méně gólů. Další večerní utkání, domácí Švýcarsko a Švédsko.
2: No. Tady vůbec nevím, asi Švýcaři.
1: Asi zkusím jít proti proudu, já si myslím, že Švédi prostě nejsou úplně jako nemohoucí a myslím si, že trošičku se zvedli a to je přesně ono, Švýcaři prostě prolejeli základní skupinu, jsou si možná jistí, ale já jako si tipnu tady, že možná postoupí fakt Švédsko, že zaskočí domácí tým.
2: Další dvojice je Kanada a Spojené státy.
1: Tady je za mě největší favorit v čestě ze všech zápasů, já myslím, že Kanada 4-1 s přehledem.
2: OK, může být, souhlasím. No a středoborem našeho zájmu a všech fanoušků hokeje bude určitě odpolední utkání mezi Finskem a Českem. Mimochodem, koukal jsem se do statistik a poslední vzájemný duel odehráli tyhle ty dva celky poměrně nedávno, 9. května, těsně vlastně před začátkem mistrovství světa a Finové zvítězili 3-2. Nutno podotknout, že samozřejmě se jednalo o trošičku jiné týmy.
1: Tak ale stačí, že jo, ti vyhráli předtím, tak my vyhráme třeba dneska. No.
2: Tak ale jak to vidíš?
1: Já to udělám šalamounsky, já si myslím, že bude prodloužení. A tam jako jak už to dopadne druhá věc.
2: OK, sebral jsi mi myšlenku. Já nevím, jako já přál bych to našem samozřejmě, ale jsem realista. A asi se přidám na stranu sázkovek, které mírně preferuju Finsko.
1: Tak si běž vedle do studia sednout Girkovi Kobolanskému.
2: Ale já budu fajně samozřejmě naším. Jak to máte vy, posluchači Rádia Čas Rocku, dejte nám vědět. Můžeme tady rozjet debatu o tom, jak dnešní zápas Česko-Finsko na mistrovství světa v hokeji dopadne. My si dáme k tomu další muziku, no připravení jsou Doutry.
1: Zítra to samozřejmě jako dva velcí odborníci zhodnotíme.
2: Tak, no to si můžete vzít cokoliv, vám udělá dobře.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
9: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
10: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock.
11: Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Když se tak, Tomáši, dívám do našeho playlistu, tak jako dalšího, kdo přijde na řadu, tak tím dotyčným bude John Fogerty. A to je velmi dobře, protože právě dneska tenhle ten chlápek slaví narozeniny. Pokud náhodou někdo neví nebo tápe, o koho se vlastně jedná, tak připomenu, že je to kytarista a zpěvák z kapely Creedence Clearwater Revival. Nicméně velmi úspěšný je také na své solové dráze.
1: No je, a taky má čuch na dobré nemovitosti třeba, protože před pár lety se nastěhoval do panství Hidden Hills, které předtím vlastnil Sylvester Stallone. Za symbolických 17 milionů dolarů.
0: Jsem se chtěl právě zeptat, kolik to stálo.
1: No, 17 tak, mega. Tak jako vytáhneš z kapsy, no.
0: Tak John na to má.
1: Já myslím, že na to teď má nějaký výherce od nás, kdo vyhrál ten jackpot euro, teda. Ten by to mohl koupit od něho. Nicméně, tady opět můžeme použít, že věk je jenom číslo. Je mu 81 let aktuálně, no a stále hlavně aktivní. Když se koukáme na jeho turné, tak ten rozpis koncertu je opravdu nabitý. A je to opravdu šikovný chlapík, protože kromě kytary samozřejmě může hrát na harmoniku, piano, na basu, bicí, banjo, na varhany dokonce. Do toho si může zahrát na housle a kdyby to bylo málo, tak si zatroubí na saxofon.
0: No, John je opravdu velmi všestranný multiinstrumentalista. Nicméně jeho doménou stále zůstává kytara a představ si, že se John Fogerty může pochlubit jednou opravdu raritní. On je totiž velký fanoušek baseballu, ostatně jeho skladba Centerfield, která zní v podkresu, tak ta se stala neoficiální hymnou amerického baseballu. No a on si na počest tohohle úspěchu nechal na zakázku vyrobit speciální, plně funkční elektrickou kytaru, která vypadá přesně jako baseballová pálka. A do dneška ji vlastně na koncertech používá.
1: Se divím, že ještě nerozbil, jeho to nesvedlo jako ping.
0: Jo, to si odpálit homra. No.
1: Každopádně mu určitě taky ještě my přejeme vše nejlepší, hlavně to zdravíčko. No taky si dáme song a ten se bude jmenovat Almost Saturday Night.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Posloucháte Ostrý budík.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.

rodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: 3,5 minutky před úderem 7 hodiny ranní doznívají na čel z roku Simple Minds a jejich náramná věc nazvaná Hypnotize. Tomáš už není hypnotizovaný, i když...
1: Co?
0: Nejsi hypnotizovaný.
1: Ne, nikdy.
0: Jste si zkoukal tak jako na nějaký bod upřeně.
1: No, tak čumím normálně. No, já tak působím někdy jako na lidi, že třeba i přemýšlím. No. Ne, první hodinka za námi, my jsme v ní řešili mimochodem taky hokej, protože dnes nastane na mistrovství světa čtvrtfinále. A pozná se na těch hráčích, kdo byl včera na Metalice. Já to poznám na dálku. Každopádně, já jsem tady šel vedle kolem Jirky. My jsme včera říkali, že nám tady teď přiletěla naše finská spojka, náš kameraman, tak jsem se ho samozřejmě musel zeptat, komu bude fandit.
0: Čechofin.
1: Vyrukoval jsem na něho a teda řekl jako bez přemýšlení, že Čechům.
0: Jo, a to říká
1: jsem
0: tady.
1: Otázku jsem zopakoval, zeptal jsem se ho, kdybych se ho zeptal ve Finsku, komu bude fandit, pořád mi tvrdí, že Čechům.
0: Dobře.
1: Takže no. Teď jako vypadal přesvědčeně u toho, no.
0: Tak okay, nevím. Tak já mu to věřím.
1: Jo, tak mu to budeme věřit, no.
0: Ozval se i tady Marek, který píše na náš WhatsApp, že dneska vidí jednoznačnou výhru Čechů.
1: Jo?
0: A napsal jednoznačnou.
1: Jo? A on je po 12. noční, nebo...
0: Jsi unaven. Ne, nenapsal ani teda v nějaké skóre, jak si myslí, že to dopadne, ale
1: jednoznačně to možná bude.
0: Jednoznačně to bude, uvidíme pro koho.
1: Teď se pojďme věnovat už druhé hodince ostrého budíčku, ve které se určitě vrátíme do minulosti v rámci kalendárka a taky si dáme Iron Maiden.
0: Českou hudební scénu zastoupí Panoptiko.
1: A mohli bychom si dát tak jednu klasiku v podání Škorpíků.

0: A slovo předáme také do naší zpravodajské redakce, kde už je připravena Kristýnka Kubánková. No a to znamená jediné a dvě věci. Zprávy a dopravu. A kdo ví, třeba ještě něco navíc.
1: Třeba.
0: Třeba bábovku konečně.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na křižovatce ulic Hlučínská a Petřkovická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Krásné ráno vám u dalších zpráv na Radio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku začínají samosběry jahod. Ovocnáři ale kvůli jarním mrazům a suchu očekávají slabší úrodu, což se promítá i do cen. Jahody jsou letos zhruba o 10% dražší a za kilogram při samosběru lidé zaplatí přibližně od 85 do 130 korun.
9: Morava aktuálně.
6: Tělocvična v ostravských Třebovicích znovu ožívá. Po několikaleté rekonstrukci se totiž otevřela veřejnosti. Více nám k tomu už řekl Petr Havránek z tiskového oddělení ostravského magistrátu.
10: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části a pořádání kulturních akcí.
6: Náklady na opravu byly téměř 6 milionů korun. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Se zahájením provozu pavilon nemocnice počítá v roce 2028. Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku dnes od 16:20. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze, kde v základní skupině vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů, Finové 18. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
8: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: minut po sedmé raní, no a než se v rámci ostrého budíčku posuneme za dalším audiokytarovým zážitkem, předložíme vám pár událostí z rockové historie. It is the evening
1: of the day. Tohle naše okénko začneme v roce 1969, kdy se do střetu se zákonem dostal Mick Jagger a Marianne Faithfull, což byla tehdejší skladatelka, zpěvačka a taky herečka. Byli zatčeni přímo v jejich londýnském domě a obviněni z držení marihuany. Což evidentně musel asi někdo prásknout, podle mě.
0: Oni si práskli, nebo?
1: Oni si práskli taky. Ale mohli práskat i dál, protože byli propuštěni na kauci ve výši 50 liber.
0: Co to pro ně bylo, že jo? Mimochodem, Mick Jagger a Marianne tvořili jeden z nejsledovanějších párů 60. let. Jejich bouřlivý vztah trval 4 roky a inspiroval vznik mnoha slavných hitů Rolling Stones. Ostatně písnička, která zní v podkresu, tak to je věc, kterou složil právě Mick Jagger pro tuhletu tehdy ještě mladíčkou umělkyni. A přesuneme se ještě o kousek dále, a to do roku 1988. A u divoké romance zůstanu, protože právě tehdy na konci května 88 si frontman skupiny Aerosmith vystrojil veselku. Steven Tyler si vzal za manželku oděvní návrhářku Terezu Barrick. Jejich soužití vydrželo úctyhodných 17 let a splodili spolu dvě děti. Nicméně na věky věků to také nevydrželo a pár se kvůli vzájemným nezhodám rozešel v roce 2005.
1: No a poslední zastávku uděláme v roce 2007. Jednu zastávku. Těch zastávek bylo víc, celkem 151, protože právě 28. května 2007 odstartovalo comebackové turné kapely Police. Jak říkám, 151 koncertních zastávek čekalo na tuhle kapelu, no a na šňůru se prodalo neuvěřitelných 3 300 912 vstupenek.
0: 12 nebo jich 13?
1: 14. Píšou 12, možná plus 1, někdo tam byl?
0: Já nevím. Tolik dnešní kalendárko, teď už jdeme na čas roku zpátky na muziku.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Praze. 7 hodin a 28 minut. Tak... A Tomáš se nám trochu ztratil v prostoru a v čase. Nevadí, každopádně jo, pokračuje počkej, Ostrý budíček.
1: Ano, ale já ti to potom vysvětlím proč, jasně. Nicméně, pokračuje Ostrý budíček a ti bystří z vás určitě slyšeli jednu věc, že my tady dnes nebudeme úplně sami ve studiu, my jsme tady dlouho totiž neměli nějakého hosta, tak si to vynahradíme dnes a bude to velice vzácná návštěva.
0: To bude, protože do našeho Doupěte dorazí Martin Šindy, brzo bohatý, jeden ze dvou lidí, kteří vlastně stojí za festivalem Brutal Assault a v posledních letech také za Bison Firefestem.
1: Můžeme tedy říct, že to jsou ti dva pánové, kteří každoročně, nebo mohou za to, že každoročně k nám jezdí metalová smetánka. A to jak kapel na pódiu, když se teda bavíme hlavně o Brutalu, tak i celkově lidí, protože tam se moc jako česky nedomluvíš.
0: Ano, sjíždějí se tady lidé z celého světa. Témata k rozhovoru jsou jasná, Bison Firefest startuje už za necelý měsíc, tudíž probereme všechny věci okolo. A navíc vás můžeme trošičku nalákat, protože Šindyho pozveme na návštěvu, možná i na panáka, do našeho rebelského baru. Výsledek poté uvidíte na stanici televizi Rebel.
1: Pokud vás tedy něco zajímá, klidně se ptejte na cokoliv a to můžete prostřednictvím SMS nebo WhatsAppu. Dodám číslo 725331155. Šindy by tady měl být kolem 9. hodiny. No a my se můžeme do té doby naladit i hudebně. Dáme si jednu kapelu, která letos vystoupí právě na Bison Firefestu a to jsou Vyhlasní Paradise Lost.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Ahoj rockeři, rok se s rokem sešel a my se po roce sejdeme na Metal Festu. Co tam bude, to ví Jirka Daron v Backstage.
2: Otvírací koncert ve středu, je to teda koncert Sabatonu se skvělýma hostama. Pak startujeme v pátek už třídenní Metal Fest, kterému vyhodí kapely Aventeisha, Accept a jeho 50 let na scéně. Loučíme se s brazilskou legendou Sepulturou, poslední vystoupení v České republice, a poprvé v historii na Metal Fest přijíždí americká thrash metalová superstar Anthrax.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Tak zatímco já jsem se tady na snídaní ládoval nějakou jáhlovou kaší, nebo co to bylo, tak na dnešek připadá svátek jednoho z pokrmů, který já osobně velmi mám rád, nedám na něj dopustit, a tím je hamburger. Já věřím, že v tom nejsem sám. I když je pravda, že při jeho pojídání tu a tam zůstane kolem mě a někdy také na mě pořádný svinčík.
1: Pštrosí burgery! Dejte si pštrosí burgery!
2: Já si jeden dám.
1: Nějakýho si vybere, já mu dám pěstí, až chcípne. Mm. No,
3: my jsme tady našli několik zajímavostí, co se týče tohoto výtečného pokrmu. Mnoho lidí se domnívá, že pochází z Ameriky, ale z největší pravděpodobností jeho kořeny sahají opravdu do německého Hamburku. No, od té doby samozřejmě, od doby vzniku, prošel mnohým velkým vývojem a je to trošku něco jiného, ale v zásadě jde pořád o tu stejnou věc. Kousek masa v housce. No.
0: Přesně, i když se to někdy tváří jako high cuisine. A když jsme u toho, tak u té zážitkové gastronomie, tak třeba v jedné holandské restauraci podávají nejdražší burger na světě. Jmenuje se to Golden Boy. Jeho příprava zabere 9 hodin práce a zaplatíte za něj plus minus neuvěřitelných 128 tisíc korun.
3: No tak to je pěkné, pěkný ranec teda. Dostaneš tomu aspoň hranolky, doufám teda.
0: To, možná se musíš dokoupit.
3: Když jsme u těch rekordů, tak vůbec největší hambáč zapsaný v Guinnessově knize má 1,164 kg, což už je jako pořádně velký kus. To už se nadlábneš.
0: No, tam není desetinná čárka. On má 1000 kg.
3: Dobře. Já jako jsem si dal trošku ten display dál od sebe, takže...
0: Ale kilový hambáč věkem, jako ještě můžeš. Jako,
3: kilový hambáč, já jsem si říkal, že to je nějak málo.
0: Ale 1000 kg hambáč, tak to už je opravdu pořádná sváča. Tak snad jsme někomu z vás způsobili trošičku chuť, někomu ponoukli nápad na oběd nebo na večeři, případně na snídaní, protože, jak říká Joel Winfield, hamburgery, to je základ každý vydatný snídaně.
4: Zdá se, že vás s Vincentem rušíme při snídani. Omlouváme se. Co máte?
5: Hamburgery.
4: Hamburgery. To je základ každý vydatný snídaně.
6: Ostrý budíček.

Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: deska, tato hudebnici, která se jmenuje Linda Perry, bývalá frontmanka kapely Four Non Blondes, vydala desku Let Die Here a zajímavé na tom je, že se jedná o její první soulovou desku po úžasných 25 letech. My ale pokračujeme na frekvencích Čas roku dále. Před námi je další hodinka, ve které zazní třeba Three Days Grace.
1: Nebude po 8 hodině chybět ani česká muzika, takže pro vás chystáme jednu věc v podání kapely Traktor.
0: Zavítáme také do Finska, odkud pochází kapela Valtari. Mimochodem, tahleta partička letos přijede na Brutal Assault s velmi speciální show.
1: Bude to výroční show k jejich legendární desce. Ostatně o tom se taky můžeme pobavit se Shindym, ale také o Basin Fire Festu, protože právě tento chlapík k nám dnes zhruba za nějakou hodinku přijde na pokec, takže se těšíme. No a do té doby si užijeme slibovanou muziku, ale taky přehled zpráv a dopravní servis.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Rychvaldě na ulici Bohumínská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Zeleného. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Rádio Čas rok.
9: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas rok přeje Kristýna Kubánková. Do školních osnov by se mohly vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Nový rámcový vzdělávací program ale počítá s tím, že by se žáci základních škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028.
12: Morava aktuálně.
9: Ostravě vzniká nové výzkumné centrum zaměřené na materiálový výzkum, nanotechnologie a energetiku. Technická univerzita ho buduje přestavbou stávající budovy, kde vzniknou moderní laboratoře i zázemí pro vědce. Centrum má propojit výzkum s průmyslem a podpořit vývoj nových technologií v oblasti energií a materiálů. Zlínský kraj pošle více jak 4 miliony menším obcím na projekty, které mají zlepšit život jejich obyvatel. Tlumačov díky tomu opraví komunikaci u sportovního areálu a obytné zástavby. A Boršice budou modernizovat hasičskou zbrojnici. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
13: Podpora menších obcí má pro kraj dlouhodobý význam. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o to, aby lidé měli bezpečné cesty, funkční zázemí a služby, na které se mohou spolehnout každý den. I menší projekty, jako je oprava komunikací nebo modernizace zbrojnice, mají přímý dopad na kvalitu života v obci.
9: Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková budou dnes usilovat o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Landa Lučeho. Siňaková se utká s nasazenou devítkou Mbokovou z Kanady. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas rok.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 8 hodin 11 minut, ostrý budíček na rádiu Čas Rock plyne směle dál. A než tady přivítáme hosta, stihneme toho ještě více, třeba takové Parkway Drive. Kapela hlásí příznivé novinky. Jak slíbili, tak rok 2026 pro ně bude spíše ve znamení tvoření a přemýšlení o nové muzice.
1: No, ostatně loni měli docela náročný program, protože kapela oslavila 20leté výročí své existence. Mimo jiné odehráli svůj největší koncert ve své dosavadní kariéře, a to ve slavné budově opery v Sydney. A pokud vás náhodou zajímá, jak to vypadalo a jak to znělo, tak na internetu určitě najdete pár videoklipů a záběrů. Kompletního záznamu téhleté akce v HD kvalitě bychom se mohli dočkat už v tomto roce, zatím se ale vlastně neví, kdy pořádně.
0: Zatím stále ne, nevydali. Jinak mají na co navazovat. Poslední deska Darker Still z roku 2022 si určitě našla své zastánce a patří mezi ty oblíbené. No ale pozor, pánové, jak to tady máme, tady ty klasický návrat k původní receptuře. I Parkway Drive ohlásili návrat ke kořenům.
1: Ne.
0: A nová deska by podle nich měla být velice tvrdá. Ostatně přihodili k tomu fotku ze studia, že pilně makaj, a já si myslím, že my za tohle budeme jenom rádi.
1: Takže klasický scénář. Návrat ke kořenům. Ještě tvrdší, než jsme kdy byli, a fotky ze studia musí být. Letos tady Parkway Drive odehrají v uvozovkách jenom pár koncertů, ale kromě toho, že se chtějí věnovat nové muzice, tak to má ještě jeden důvod, chtějí totiž předejít tvůrčímu vyhoření, což je určitě dobrý přístup.
0: Já určitě tohle kvituju taky. Tak si je pojďme dát a dáme si jeden starší kousek The Void.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Černý samet.
1: Jo, myslíš? A za kterého to je roku?
0: 89.
1: Srdčí to tam napsal, co?
0: Jo, jo, by taky.
1: Ano, tohle je ikonická věc od Helenek Miles z roku 1989. A my jsme si dali tady na rádiu čas rok v 8 hodin a 21 minut.
0: No a pro ty z vás, kteří restartují své humanoidní systémy teprve nyní, tak připomínáme, že dneska je 28. května, máme čtvrtek a pokud vám bylo nad kolébkou dáno jméno Vilém, můžete být veselí, protože právě všichni Vilémové dneska slaví svůj svátek.

0: tak si můžete pochutnat na nějaké housce od Viléma. Já dodám, že tohle jméno pochází z germánštiny a dalo by se přeložit, a to je velice zajímavé, jako rytíř velké přilby.
1: Ole. Pokud tedy máte ve své blízkosti nebo znáte nějakého rytíře Viléma, tak dotyčnému nezapomeňte poblahopřát. A když už u toho budete, tak víte co? Můžete si na zdraví připít ovocným koktejlem s mučenkou a vodkou, který známe pod jménem Passion Fruit Martini. Tak na zdraví.
0: Ligure! No, připít si samozřejmě můžete se všemi Vilémy a klidně i s Vilémem Čokem, kterého takhle na dálku samozřejmě zdravíme a i jemu přejeme všechno nej.
1: No to jasně, určitě.
2: No to, ligure!

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Další muzikou, kterou si okořeníme dnešní ráno na Rádiu Čas Rock, bude věc z dílny skupiny Kiss. A při této příležitosti si rovnou připomeneme jednoho hudebníka, který s touto kapelou spolupracoval a od jehož úmrtí uplynulo právě dnes 6 let.
1: Na mysli máme Roberta Joela Kulika. Týpek, který stál možná trošičku v pozadí a u Kisáku, ale rozhodně zanechal velkou stopu. A nejen tam vlastně, on hrál i s kapelou Wasp, s Alicem Cooperem, spolupracoval s Lou Reedem, Meatloafem a mnoho dalšími.
0: Jak jeho jméno napovídá, jedná se o staršího bráchu bývalého hlavního kytaristy skupiny Kiss, čili Bruce Kulika. Nicméně i Robert později hrál nebo se nějakým způsobem podílel na třech albech Kiss, byť bez uvedení jména na přebalu. Hrál také na první solové desce Paula Stanleyho z roku 1978 a později ho ještě i doprovázel na turné.
1: Bohužel tedy, jak zaznělo, bylo to právě 28. května 2020, když zemřel na následky srdeční choroby. Takže jsme na něj alespoň takto zavzpomínali a teď už pojďme na další muziku.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: Ičí. Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: hudební scéně již přes 20 let. A i když si podle všeho nyní naordinovali volno, tak se spekuluje o možných přípravách nového materiálu. My jsme se díky jejich skladbě That's What You Get vrátili skoro na začátek jejich kariéry, konkrétně tedy do roku 2007.
1: A to si mi krásně nahrál, možná ani nevíš. Proč? Víš, co se točí třeba stalo v roce 2007?
0: Nevím, byl jsem u toho?
1: No, možná asi jo, protože v roce 2007 proběhl první ročník Brutalu v Josefově.
0: Ano, tak byl.
1: Takže si u toho byl, dobře, vidíš to. Taky si to pamatuješ. No a krásně jsme si tím nahráli.
0: To, že jsem tam byl, neznamená, že si to pamatuju.
1: Hele, já jsem to nevytáhl, jako přišel si s tím ty, dobře. Každopádně o Brutalu a nejenom o něm bude řeč po 9. hodině, protože náš dnešní host Shindy je na cestě, měl by tady být už za pár minut. Do té doby se nalákáme na muziku, která zazní, takže to budou Powerwolf.
0: Cestu kolem světa podnikneme společně s Red Hot Chili Peppers.
1: No a hory volají, to ví jasně pánové z kapely Trautenberg. Takže zůstaňte s námi, protože i po 9. hodině to dnes bude stát za to. Nejprve ale zprávy, taky přehled dopravy, takže Kristýnka.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Jsou tady.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Řeknem to rádi a nahlas.
11: Nejlepší auta má Pavlas.
12: Auto Pavlas.
13: Auto Pavlas.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
14: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
15: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Rychvaldě na ulici Bohumínská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Zeleného. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
16: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
17: Rádio Čas Rock.
15: Krásné čtvrteční dopoledne vám u zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Česko čekají náročné dny pro alergiky i milovníky pobytu v přírodě. Český hydrometeorologický ústav totiž upozorňuje na mimořádnou pilovou zátěž a extrémní aktivitu klíšťat. Příroda se podle odborníků rychle posouvá do letního režimu a vysoké teploty situaci ještě zhoršují.
18: Morava aktuálně.
15: Bohumínská nemocnice získá novou budovu sestavenou z obřích dílů. Kompletní dům vzniká v Havlíčkově Brodě. Tato moderní modulární výstavba za 40 milionů korun ušetří městu několik měsíců času. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
19: My jsme pro stavbu nemocniční budovy poprvé zvolili metodu, kdy ji firma sestavuje z ocelových modulů na svém pozemku. Jakmile objekt v letě dokončí, tak jej z Vysočiny převeze pomocí kamionu k nám do města. A tady v areálu nemocnice už se jen jednotlivé části zkompletují do finální podoby.
15: Ve Zlíně dnes začíná Zlín Film Festival. Největší a nejstarší festival svého druhu na světě nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí i světové premiéry. Součástí programu budou také koncerty, výstavy, besedy nebo tradiční dražba filmových klapek. Festival potrvá do 3. června. Basketbalisté Pardubice poprvé zahrají finále NBL. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy. Šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98-87. O titul se východočeši utkají s Nymburkem. Obhájce prvenství si v semifinále poradil s Opavou ve čtyřech zápasech. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Také 11 minut po deváté je tady pro vás Ostrý budíšek s Tomášem a s Ivošem. Tohle byly taky Red Hot Chili Peppers a za chviličku si dáme další muziku, která možná i tak trošičku jako bude souviset s tím, o čem se budeme v následujících minutách bavit. Jo, no, Tomáš má důležitý telefon. Čeká nás totiž vzácná návštěva do studia, přiběhne Martin Šindy, člověk, který má na starosti rovnou dva festivaly, protože jeden je asi evidentně málo, jednak Basin Fire Fest a také Brutal Assault. No a protože právě dorazil sem k nám do studia, tak se právě s ním budeme za chviličku o těchto festivalech bavit. Mezitím Stone Sour.
1: Ostrý budíček.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
5: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

0: Ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock. No a jak jsme slíbili, tak plníme. My plníme nejenom o Vánocích veškeré sliby. Máme tady vzácného hosta, kterým je Martin Šindy Brzo Bohatý. Jeden z lidí, kterému nestačí jeden festival, tak se rozhodl, že si přibere ještě další.
1: Zdravím posluchače, děkuji. My ty Vánoce máme trošku posunutý, protože ta naše v uvozovkách vánoční sezóna teda je v létě a vlastně pracujeme na tom celý rok, aby jsme si to léto užili a nadělili si dárky v létě.
0: Jaká byla cesta?
1: Cesta byla trošku úmorná, ale bude hůř ještě přes léto, takže myslím si, že je potřeba teďka trošku se otužit, natrénovat ježdění, protože přece jenom, když chce člověk dojet na festival, tak musí počítat s tím, že nějakou chvilku na cestě stráví.
2: Ty na těch cestách určitě strávíš času hodně. Čím si zpříjemňuješ právě cestování v autě? Posloucháš muziku, nebo radši mluvené slovo, nebo si zpíváš, no co děláš?
1: Kdybych si zpíval, to si myslím, že by odumřeli včely po cestě, většinou nějaký podcast.
2: My se dneska budeme bavit převážně o festivalu Basin Firefest, který proběhne už za měsíc. Konkrétně tady se bude konat ve dnech 24. a 27. června. Jak to vypadá z tvého pohledu? Dá se říct, že už je všechno přichystáno na svém místě, nebo se ještě dolaďují věci?
1: My jsme ready. My jenom čekáme, až vlastně udeří hodina H, den D nastane a vlastně všechny ty přípravné práce v tuhle chvíli vlastně jsou v běhu. V podstatě line-up, nebo co se týká kapel, tam je to uzavření. Mám tam jednu asi možná nepříjemnou změnu ve smyslu, že přehazujeme na Palm Dead ze soboty na pátek nakonec, to musíme udělat takhle z nějakých logistických důvodů, aby jim navazovali vlastně další koncerty, které okolo Basin Fire mají, ale co se týká ostatních věcí, všechno je v běhu, technická část produkce, všechno vlastně běží jak na drátkách a už se na to moc těšíme.
2: Basin Fire Fest, ten má obrovskou tradici, prošel si ale několika letou pauzou, pár posledních let zažívá parádní restart, si myslím. Letos slaví díky tomu 20 let. Co vlastně tebe a ostatní vedlo k tomu, že jste se pustili do jeho obnovení?
1: My jsme vlastně na ten festival jezdili už vlastně tenkrát, jestli to takhle můžu říct, a líbilo se nám to prostředí, líbila se nám ta atmosféra. A vlastně, když se naskytla příležitost do toho vstoupit, tak jsme to rádi udělali i kvůli tomu, že vlastně kolega Tomáš už tam tenkrát bukoval nějaký kapely, takže vlastně bylo o to jednodušší do toho naskočit a protože vlastně ty procesy produkční jsou podobný pro větší, pro menší festival, jakoby ten počet úkonů, jestli to takhle můžu nazvat, tak se moc neliší, jenom se liší třeba objem těch věcí, já nevím, hygienického servisu, plotu a tak dál prostě, tak v podstatě vlastně naskočili jsme nebo z jednoho většího vlaku jsme si tam ještě jsme si udali rozcvičku, nebo děláme si každoroční rozcvičku na menším festivalu, takže vlastně i pro ten tým je to dobrý, že už se trochu zaběhnou a naladí se na to, že čeká potom další velká věc v srpnu.
0: My se budeme ještě bavit i o tom, kdo tam vystoupí, nebo kdo vystoupil v minulosti, ale jednu kapelu zmíníme teď, a to je Wasp, to je obrovská legenda. Jak se vám podařilo ukořistit tuhle partičku?
1: Oni vlastně po nějaké pauze taky si udělali turné evropský, který se jako ohromně povedlo. Wasp jsou možná jako za poslední roky v životní formě, chtěli jsme toho využít, protože co si budem těm muzikantům, kterým je prostě přes 50, 55, 60, tam někde se pohybují věkově a ten rock and roll žijí posledních nebo většinu svého života, tak je potřeba to chytnout, tu příležitost ve chvíli, kdy jde okolo, protože třeba za pár let už se to naskytnout nemusí. Čím samozřejmě nechci malovat čerta na zeď, byl bych rád, kdyby Wasp nebo kterákoliv jiná kapela tady byla ještě 20, 30 let, ale víme, že narážíme na nějaké limity, takže chtěli jsme užít toho, že Wasp opravdu jsou za poslední roky v perfektní formě a myslím si, že navíc na Basin už tam teda v minulosti hráli a navíc opravdu zapadnou perfektně do line-upu.
2: Co všechno dalšího bude ke slyšení a k vidění na letošním ročníku Basin Firefestu, tak o tom se pobavíme za okamžik. Pokud máte vy, posluchači Rádia Čas Rocku, nějaké dotazy, klidně sypejte na náš WhatsApp. Teď si ale dáme muziku od kapely, o které byla právě před okamžikem řeč. Tady jsou

0: Přesně o 9:30 jsme zpátky ve studiu a pokračuje naše povídání s Shindym, jednoho z promotérů festivalu Basin Five Fest a Brutal Assault. Samozřejmě ta muzika kolem tebe, tak ta je neustále. Když toho máš někdy hodně, ty jsi tady zmínil, že v autě posloucháš třeba podcasty, ale máš nějaký jiný způsob, jak se odprostit od té muziky? Odreagovat se.
1: Určitě, a teda nejenom od muziky, já si chodím čistit hlavu nejradši do přírody někam, do hor, dlouho jsem teda nebyl, budu potřebovat podzimní čištění určitě, takže jo, pro mě příroda a nejlépe hory.
2: Pěkně. Letošní line-up Basin Fire Festu je pořádně nabitý, kdybys měl vybrat ty jedno jméno, které vás třeba stálo nejvíce úsilí anebo peněz dostat do spáleného poříčí, které by to bylo, která kapela?
1: Myslím si, že to budou právě ty Voz, o kterých už jsme se bavili, ale těch kapel je tam spousta a vlastně je to pestrý, stejně tak, jako se snažíme Brutál dělat v rámci teda nějakých mantinelů, co nejpestřejší, tak i v případě line-upu toho Basinu jsou tam jakoby poslouchatelnější nebo měkčí žánry typu Metallica, pardon, Apokalyptika, která hraje Metalliku. Teď jsem to tady teda zaonačil, takže to by asi s tou Metallikou neklaplo. Nicméně Apokalyptika, ta ano, nebo třeba Steel Panther, anebo potom vlastně z kapel, které i na Brutalu mají nějakou tradici nebo historii, jako jsou třeba Paradise Lost, Napalm Death, který už jsem taky zmiňoval, Death to All, hráli taky už na Brutalu. Takže vlastně se to tak jako hezky mísí a vlastně je to obohacený o kapely třeba, dejme tomu Wasp nebo Apokalyptika. Asi úplně není typicky Brutalová kapela, ale na tom Basinu naopak se krásně vyjímá.
0: Takže je to třeba i pro vás výhoda v tom, že někdy je takovéto dilema Brutal. Vezmeme tam někoho, nevezmeme. Teď to máte vyřešeno tím, že máte ten Basin a víte, že třeba v úvozovkách můžete uklidit tam.
1: Trošku jo, ale ono je to spíš ještě o tom, kdy ta kapela se v Evropě nachází, protože ty kapely jedou takový nějaký zhruba dva turnusy jako té letní sezóny a vlastně není to tak, že bychom si mohli ty kapely přehazovat jako z jednoho festivalu na druhý nebo vybírat si to v tomhle smyslu, protože buď je ta kapela tady začátkem léta, anebo v druhé polovině léta a to vlastně definuje to, pro který festival ji můžeme zabukovat.
2: Mimochodem můžeme připomenout, že většinu kapel, které zazní ať už tady na Brutal Assault nebo na Basinu, mohou posluchači slyšet i na rádiu Čas Rock Natvrdo, kde do vás sypeme metal všech chutí a žánrů. Ano, Shindy, dotáhnout světové metalové hvězdy do menšího města má své kouzlo, ale také úskalí. Přišla vám třeba letos nebo v dřívejších dobách od některé z kapel nějaká bizární nebo hodně specifická podmínka?
1: Myslím si, že úplně ne, nebo minimálně ne, nesplnitelná, protože to by tam ta kapela logicky nemohla vystoupit. Nicméně taková, jako, jak to říct, prověrka nebo maturita připravenosti festivalu byly Ghost, který vlastně potřebovali i větší pódium, mají spoustu kulis, který vlastně se museli nainstalovat už den předem, takže všechna tady ta technika vlastně už tam přijela v kamionech s předstihem. Ještě ten ročník byl postihnutý bouřkou, která vlastně nakonec i zkrátila vystoupení Ghost asi o 3 písničky, což nás mrzelo, ale v rámci bezpečnosti všech vlastně, ať už teda jako návštěvníků, techniků, kapely i toho vybavení, tak vlastně došlo k rozhodnutí, že se to musí zkrátit. Tam se ta bouřka potom vyhla, takže měli jsme krásnou kulisu na obloze, ale teda daní za to bylo zkrácený set Ghost, ale i tak si myslím, že to vystoupení bylo super a z té technické stránky to bylo určitě nejnáročnější za poslední roky.
0: Tohle si myslím, že bylo tenkrát velké překvapení pro mnoho fanoušků, že se právě třeba Ghost objevili na Basinu. Dostali jste se i k Tobiasovi třeba?
1: Jo, ale teda bylo to velmi, velmi, jak to říct, jako na bezpečnou vzdálenost, nebo byl tam cítit ten distanc, který on si okolo sebe snaží držet, chrání si to a nepouští si k sobě úplně jako ani vlastně nějaký širší vedení festivalu, nebo já jsem se o to nesnažil, byť jsem fanouškem Ghost, tak vlastně jsem respektoval to, že to mají nějak nastavený. A konec konců jako být tam za nějakýho obtěžovatele, to je to poslední, co si přeješ.
0: A dokážeš si třeba Ghost zrovna představit i na Brutalu?
1: Asi jo, když my bychom vlastně měli problém, protože to, co si můžeme dovolit na Bejzinu, díky tomu, že jsme na louce, to znamená zvětšit třeba pódium nebo nějaké technické zázemí, to na Brutalu možný není. My tam vlastně vycházíme z nějakého setupu těch stagí, které vlastně na té hlavní ploše jsou dvě, mezi tím je přípravná, zatím je ještě nějaký malý manipulační prostor a pak je tam zeď a my tu zeď neposuneme, nejde to, jako ne, že bychom to zkoušeli, ale prostě víme, že to nejde. A jediné, co bychom mohli udělat, je vlastně vystrčit to pódium víc do publika, což by nám zase zkrátilo kapacitu. Takže vlastně my jsme tam, co se týká Brutalu, limitovaní vlastně něčím, co tam můžeme poskytnout nebo můžeme postavit, a na neštěstí Ghost si myslím, že nejsou ta kapela, která by chtěla dělat kompromis, co se týká ořezání vlastně show a těch, dejme tomu, kulis nebo tady téhle stránky té show. To znamená, tam si myslím, že bychom nebyli schopní poskytnout to, co by kapela potřebovala.
2: Pojďme si dát v tuto chvíli krátkou přestávku, kterou můžeme vyplnit muzikou právě jednou z kapel, která letos do Spáleného Poříčí dorazí, ale tohletou partičkou budou Steel Panther, kteří si tak trošičku jako od toho metalu jako ubíhají trochu jiným směrem. Ale já si myslím, že právě to může být hodně přínosné a právě pro tenhle ten typ festivalu takové příjemné osvěžení.
0: Určitě, tak pojďme na ně. Ostrý budík.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
13: I rockeři mají své dny.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Tak a my se opět vracíme do studia, kde si ještě chviličku budeme povídat s Shindym z festivalu Basin Fire Fest, ale také Brutal Assault.
1: Ty se, Martine, v prostředí festivalu pohybuješ už řadu let. Jak se za ty roky podle tebe změnil český fanoušek? Jsme náročnější na servis, nebo jde hlavně pořád jenom o tu muziku, o to najíst se, dát si pivo?
2: Trochu od každého bych řekl, ale každopádně zestárnul, nebo aspoň jakoby moje generace, nebo všechny ostatní stárnou stejně každý rok, ale vlastně ten typický návštěvník těch našich festivalů určitě zestárnul, spohodlnil trošku, je trochu náročnější, ale zároveň festivaly jsou tím nucený poskytovat vyšší standard, ať už hygienický, ubytovací, doprovodné programy, všechny tady tyhle služby okolo. A to je jedině dobře, protože svýho času byla obrovská propast mezi našima, nebo tuzemskýma a zahraničníma festivalama a myslím si, že se to za poslední, teda ne roky, ale třeba dekádu nebo 15 let, se to obrovským způsobem zlepšilo a myslím si, že v dnešní době už se český festivaly nemají za co stydět ani ve srovnání se zahraniční konkurencí.
0: Pojďme tady na Brutal, ten proběhne 5. až 8. srpna. Kdy začínáte chystat areál?
2: Zhruba 2 týdny dopředu se začne stavět a začíná se plotama, vlastně venkovníma prostorama, jako jsou kempy, parkoviště, které se připraví a potom se soustředíme na areál jako takový. Letos máme trošku novinku v tom, že warm-up, který už je v úterý 4. srpna, tak zvětšíme tu plochu, protože už v loni ten zájem byl jako tak velký, že vlastně už v to úterý to bylo jako nekomfortní, takže se pokusíme to otevřít co nejvíc, co bude, nebo co nejvíc, kam jsme si řekli, že to dává smysl, takže tam budou otevřené další gastrozóny, větší plocha na sezení, víc pivních výčepů, veškerého tady tohohle servisu, včetně splachovacích záchodů, které v loni tam byly asi v nějaké omezené míře, ale to si každopádně bude mnohem víc. Takže už od úterý ten komfort bude určitě vyšší.
0: Kdybys měl takhle z hlavy vybrat z té záplavy vystupujících z letošního Brutalu nějaké jména, které bys třeba chtěl doporučit, nebo který si fakt rád, že se vám podařilo dostat na festival?
2: Vlastně myslím si, že tam máme docela dost jmén, která jsou vzácná ve smyslu, že třeba v Česku se neobjevují tak často, nebo že na Brutalu se objeví úplně poprvé. Já osobně se určitě těším na Body Count. Vlastně, když se podívám na plakát, tak v podstatě tam nahoře si vybere určitě každý, nebo myslím si, že minimálně by se na jedno z těch tří hlavních jmen, co tam jsou, to znamená Vardruna, Primus a právě Body Count, myslím si, že aspoň jedno z těch jmen pro většinu fanoušků bude to jméno, které je pro ně hodně zajímavé, ale pak si myslím, že vlastně ta střední část té soupisky je to, kde si vybereš vlastně to, proč tam jedeš, protože si myslím, že Brutal nestojí na jednom jménu, nebo nemyslím, je to tak, Brutal není postavený na jednom velkém headlinerovi. Je tam velká spousta těch středně velkých kapel, kde vlastně si to poskládá každý podle sebe, co se mu líbí, těch vystupujících kolem 150, takže věřím tomu, že každý den si prostě poskládáš 5 až 10 kapel, které budeš chtít vidět a kvůli kterým tam vlastně v důsledku jedeš, protože je to pestrý, je to zajímavý a ve chvíli, kdy jsi fanoušek té muziky, tak si myslím, že víš, proč tam jedeš a na co tam jedeš.
1: Hmm. Ty už jsi o tom trošičku hovořil předtím a já bych to možná ještě trochu rozvedl, nebo poprosím tě, co dalšího kromě muziky je pro návštěvníky na Brutal Assault připraveno, nějaký doprovodný program a podobně.
2: Mm-hmm. Tam je toho obrovské množství, třeba dejme tomu ještě, jenom jestli se vrátím k Basinu, tak tam toho doprovodného programu až tolik netvoříme, ale na Brutalu naopak tam je na to kladen obrovský důraz, ať už se týká o nějaké, dejme tomu, výstavy umělecké a nemusí to být čistě jenom třeba obrazy, ale vlastně instalace nebo i sochy, tak tady tohle je jakoby velmi podstatná část festivalu, jsou tam přednášky, jsou tam vlastně kliniky s bubeníkama, s kapel, s kytaristama, se zpěvákama. Letos tam bude i nějaký takovýhle workshop, jako jak to nazvat, zpěvu, ovšem v podání zpěváka Matyho z kapely Gutalax, takže nejspíš se nebude jednat o lidovky. ale tohle je tam spousta a mimo toho je tam jako spousta i takových vlastně jenom instalací, okolo kterých procházíš a vlastně v první momentě nemusíš úplně vnímat, že to je nějaká součást jakoby doprovodného programu, spíš jsou vnímány jako nějaká instalace nebo taková designová věc, ale o to zajímavější vlastně je ty věci objevovat i tady v tomhle detailu, protože se snažíme vlastně ten areál využívat na maximum, každého zákoutí vlastně zpravidla má nějakou takovouhle instalaci nebo se mu snažíme dát nějaký význam a důvod se věnovat i tady těmhle detailům. Mimo toho tam máme třeba, dejme tomu, dětský koutek nebo v partnerských zónách bude nějaký doprovodný program, takže tady tohodle si tam každý užije dosyta, pokud zrovna nebude mít kapelu, která by ho zajímala, určitě si někam odběhnout. Myslím si, že dost podstatnou součástí Brutalu je i gastrozóna nebo pestrost gastrozón, který se tam nachází, takže i tam věřím tomu, že každý si přijde na své.
0: To určitě potvrzujeme. Je tam zkrátka a dobře co dělat. Ať už to bude na Bejzinu nebo na Brutal Assault, určitě vy neváhejte a navštivte tyto parádní festivaly. No a tobě, Martine, moc děkujeme, že jsi udělal čas. My spolu ještě nekončíme. Můžete se těšit i na nějaké doplňkové věci na televizi Rebel nebo tady na rádiu Čas Rok. Všechno se dozvíte včas. V tuto chvíli se tady ale spolu rozloučíme a bude to taky s kapelou, na kterou osobně já se teda těším hodně moc. Mm-hmm. A to budou Clawfinger.
1: Přesně tak. Martine, ještě jednou díky ode mě.
2: Děkuji za pozvání, bylo to super, máte to tady krásný, kdykoliv přijedu rád.
0: Děkuji.

Společně s Clawfinger jsme dorazili na závěr další hodinky. No a v té další nás čeká muzika v podání třeba Franz Ferdinand. Dáme i klasiku, o kterou se postarají Free.

0: Tohle všechno a daleko více vás čeká v nadcházející 60-minutovce. Nejprve ale dostane slovo Kristýna Kubánková, která pro vás připravila čerstvý přehled zpráv.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku dál klesá porodnost. Podle mladých lidí zatím často stojí drahé bydlení i nejistá finanční situace. Mnozí založení rodiny odkládají kvůli studiu, kariéře nebo chybějící finanční rezervě. Vláda sice plánuje zvýšit rodičovský příspěvek. Podle ekonomů to ale samo o sobě výraznější změnu v rozhodování o dětech nepřinese.
13: Morava aktuálně.
12: Nemocnice v Bruntále začne fungovat nová zubní pohotovost. Je v prvním patře zdravotnického zařízení a v naléhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Ambulance počítá i s rozšířením provozu do budoucna. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci nyní čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co vše se tak mohou sportovci a návštěvníci těšit, nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
14: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
12: Projektové práce mají být hotovy v průběhu roku 2027. Českým fotbalovým reprezentantům nezačíná závěrečná příprava na mistrovství světa. Národní tým se sejde v Praze před nedělním přípravným zápasem s Kosovem, po kterém padne konečná nominace pro šampionát. Reprezentace následně odletí do Ameriky, kde před startem turné odehraje ještě generálku s Guatemalou. To bylo pro tuto chvíli všechno a další zprávy na Rádiu Čas Rock za hodinu.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka.

Rock News. Bruce Dickinson oznámil pokračování své komiksové série The Mandrake Project. Druhý díl této temné knižní ságy ponese podtitul Year 2 a naváže na úspěšný první svazek. Příběh dál rozvíjí mystický svět propojený s Dickinsonovým stejnojmenným sólovým albem.

Americká formace Beartooth oznámila termín vydání své šesté řadovky. Tu můžete mít doma 28. srpna, ponese název Pure Ecstasy a venku už je i videoklip k titulní skladbě. Naživo pak kapela vystoupí v září v pražském klubu Sasazu.

Legendární kytarista kapely Black Sabbath, Tony Iommi, se stal jedním z letošních laureátů prestižních Lord Majors Awards v Birminghamu. Ocenění získal za mimořádný přínos městu, jeho kultuře i mezinárodní prestiži, kterou pomohl šířit jako jeden ze zakladatelů heavy metalu.

0: Vincent?
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
8: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
9: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Se špatnou zprávou přišli američtí industrial metalisté Static X. Skupina kvůli vážným zdravotním problémům, které postihly jednoho nebo více jejich členů, zrušila všechny zbývající koncerty naplánované na rok 2026. Fanoušci tak kapelu bohužel neuvidí ani na festivalu Rock for People, kde měla vystoupit 10. června.

newyorská hardkorová legenda Madball oznámila vydání svého 10. studiového alba. Novinka ponese název Not Your Kingdom a vyjde 24. července u Nuclear Blast. První ochutnávkou z desky je úderný single Rebel Kids, ke kterému kapela rovnou zveřejnila i videoklip.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
8: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
9: Nové auto MG a k tomu 40 000

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Společně s kapelou Jet jsme se dostali na závěr další hodinky našeho vysílání tady na rádiu Čas Rock. I nadále vás vysílání provázím já, čili Ivo Raška, no a budu s vámi vážení až do jedné odpolední, kdy mě za mikrofonem zde ve studiu vystřídá novopečený dědek, několikanásobný teda Honza Prokeš. Do té doby je před námi další muzika, o kterou se postarají třeba Sonáta Arktika. Do osmdesátek zabrousíme společně s Toto. A naopak do žhavé současnosti se podíváme s Megadeth. K tomu se podíváme také na hokejové mistrovství světa. Řeknu vám, jak to vypadá se startem našeho brankáře Josefa Kořenáře v odpoledním zápase proti Finsku. Nejdříve ale

0: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
4: Řeknem to rádi a nahlas.
5: Nejlepší auta má Pavlas.
6: Auto Pavlas.
7: Auto Pavlas.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Paskovské ulici. Srazilo se tady osobní auto s nákladákem. Na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu a komplikace v dopravě jsou také v Brně na Jedovnické ulici. Zde zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, uvážné dopravní nehody osobního auta a dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Krásné čtvrteční dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Do školních osnov by se mohly vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Nový rámcový vzdělávací program ale počítá s tím, že by se žáci základních škol s těmito předměty mohli setkávat od roku 2028.
12: Morava aktuál.
11: Moravskoslezský kraj podpoří kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
13: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kultury, ale i ekonomické.
11: Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty s nadregionálním a mezinárodním přesahem. Vysokoškoláci v Brně dostanou další možnost bydlení v městských bytech. Radnice Brno-Střed pro ně vyčlenila zhruba 20 bytů, které jsou příliš velké pro běžné nájemníky a městské části se je tak nedaří pronajmout. Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňáková budou dnes usilovat o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Landa Lučeho. Siňáková se utká s nasazenou devítkou Bokovou z Kanady. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: si budeme povídat, ale na obloze se toho děje hodně a to mnohdy i v noci, když se nikdo nekouká. Kdo ovšem každý den po setmění vytahuje dalekohled a kontroluje pohyb planet a porovnává hvězdné aspekty souladné či nesouladné, tak tím člověkem je pochopitelně náš astrolog Milan Gellner. Ten bude mít plno hlavně o víkendu, kdy dojde k úplňku, který tentokrát ponese příznak modrého měsíce. Což ale neznamená, že by ta kulatá hromada kamení na nebi začala z ničeho nic svítit modře, ale tento výraz odkazuje na anglické rčení Once in Blue Moon, což tedy odpovídá českému rčení jednou za uherský rok. No a jedná se o to, že půjde o druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. Možná si pamatujete, ten první úplněk proběhl hned 1. května. My se ovšem podíváme společně s Milanem na to, co nás čeká podle hvězd už dnes.
1: Vrtek bude velmi náročný. Na nebi se nachází silné hvězdné aspekty souladné vítané, ale také obdobné aspekty opačné. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Tlaky ale budou velké a souvislost budou mít s karmou, tedy s hlubokou minulostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvi budou náchylní k sexu a erotickým hrátkám. Berani by měli být velmi akční a dynamičtí a střelci mohou snadněji podléhat svodům. Kozorozi budou zaměřovat svou pozornost na výdělečné aktivity. Panám se do ničeho nebude chtít a býci mají šanci na zamilovanost a užívání si na poli erotiky. Blíženci budou projevovat velkou roztržitost a nesoustředěnost. Váhy mohou pociťovat nedostatek energie a vodnáři by měli zápasy s malými, ale o to otravnějšími životními komplikacemi. Ryby se mohou častěji stávat cíly nějakých lží a podrazů. Radci by měli projevit svou vnitřní moudrost a štíři budou sklouzávat k nerozumnému jednání i komunikaci. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem mám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Váš rok.
1: Ahoj rockeři, rok se s rokem sešel a my se po roce sejdeme na Metal Festu. Co tam bude, to ví Jirka Daron v Backstage.
2: Otvírací koncert ve středu, je to teda koncert Sabatonu se skvělýma hostama. Pak startujeme v pátek už třídenní Metal Fest, kterému vyhodí kapely Aventeisha, Accept a jeho 50 let na scéně. Loučíme se s brazilskou legendou Sepulturou, poslední vystoupení v České republice, a poprvé v historii na Metal Fest přijíždí americká thrash metalová superstar Anthrax.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Už jen 5 hodin nás dělí od úvodního boli čtvrtfinálového střetnutí mezi Českou republikou a Finskem v rámci mistrovství světa v ledním hokeji. Já myslím, že všichni fanoušci, ať už z tábora optimistů či skeptiků, budou s napětím očekávat, jak tenhle ten napínavý souboj dopadne. Mimochodem, když

0: se tyhle dva mančafty potkali naposled, stalo se tak těsně před startem šampionátu. Na začátku května se z vítězství radovali Finové, kteří zvítězili v poměru 3-2. Tak snad to dneska bude minimálně naopak. Ovšem, co si budeme nalhávat, tým Suomi zvítězil 6 ze 7 zápasů v základní skupině. Jediní, kdo je dokázal pokořit, byli domácí Švýcaři. Naopak český národák měl cestu více trnitější a díky 4 výhrám a 3 porážkám skončil v základní skupině na místě 3. I proto ostatně hokejisty čekalo stěhování do Curychu, kde se dneska pokusí napravit celkový dojem ze svého působení. Na dnešním dopoledním rozbruslení se ukázalo 11 hráčů, mezi kterými ovšem chyběl gólman Josef Kořenář. Nicméně podle vyjádření asistenta trenéra není jeho start zcela vyloučen. S odtajněním této záhady přijde realizační tým až časně před zápasem, což už tak nějak bývá zvykem. Zápas tedy začíná v 16:20 a my budeme našim borcům držet hokejky i puky, ať se jim podaří čtvrtfinále s Finskem vyhrát.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.

Zatímco jsme se společně s kapelou Pearl Jam vrátili alespoň na pár minut na závěr devadesátek, ta další muzika bude úplně nová a stále ještě vonící novotou. Do repráků vám totiž pošlu věc, která vyšla na začátku letošního roku a kterou mají na svědomí legendy thrash metalu Megadeth. Parta okolo Davea Mustaina se rozhodla symbolicky uzavřít více než 40-letou kariéru a zároveň s vydáním své 17. řadovky oznámili, že se bude jednat o jejich poslední studiovou desku. Uvidíme, jaká bude nakonec realita, protože ze zkušenosti víme, že taková prohlášení bývají u kapel velmi častá. Hlavní je, že album Megadeth má opravdu šťávu, stejně jako song, který si na čas roku dáme, a přitom jde o skladbu, která vlastně málem vůbec nespatřila světlo světa a textově se dotýká velmi temného období Davea Mustaina. Tady a teď na rádiu Čas rok jsou Megadeth a song Another Bad Day.

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

a malá i velká ručička na hodinách se potkají na 12, což je jednoznačný pokyn k tomu, že bychom měli pozdravit své zažívací trakty a dopřát jim nějakého dobrého jídla. Pokud se chystáte k obědu, tak vám všem přeji dobrou chuť. No a k tomu obědu, nebo k jeho trávení, nebo k čemukoliv, co právě v tuto chvíli provádíte, vám budu hrát další rockovou a metalovou muziku. Co nevidět, zazní třeba Beast in Black. Zavítáme i do Seattlu 90. let. Před chvíličkou hráli Pearl Jam. My si dáme jejich kolegy z Nirvány. A nebude chybět ani česká muzika. Jako návnadu a takovou bávničku mohu ponouknout Lautry a jejich pecku Pošetilá.

0: Mám tady pozvánku na jeden výtečný koncert a o tom si povíme za chviličku. Nejdříve čerstvé zprávy a také dopravní servis.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
7: Autohruška.
6: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Paskovské ulici. Srazilo se tady osobní auto s náklaďákem. Na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu a komplikace v dopravě jsou také v Brně na Jedovnické ulici. Zde zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, uvážné dopravní nehody osobního auta a dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Pánková. Česko čekají náročné dny pro alergiky i milovníky pobytu v přírodě. Český hydrometeorologický ústav upozornil na mimořádnou pylovou zátěž a extrémní aktivitu klíšťat. Příroda se podle odborníků rychle posouvá do letního režimu a vysoké teploty situaci ještě zhoršují.
1: Morava aktuál.
0: V Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v Aleji. Využívat je mohou nejenom seniori, ale také lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
2: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorům i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
0: V prostějovském denním stacionáři pro seniory přibudou místa pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo demencí. Olomoucký kraj nechá v areálu bývalé nemocnice opravit takzvaný ergonobek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Hejtmanství tím reaguje na postupné stárnutí populace. Čeští hokejisté dnes nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa. Od 16:20 je čeká utkání s Finskem. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze, kde v základní skupině vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů, Finové 18. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Klasika slovenského roku, kapela Elán a jejich věc Tuláci v podchodoch. Máme 12 minut po 12. a jako další chod našeho časrokového meníčka vám naservíruji za malou okamžik specialitu od Ozzyho Osbourna. Nedávno jsem někde četl, že jeho syn Jack Osbourne pracuje společně se svou rodinou na takovém, řekněme, trochu kontroverzním projektu. Představte si, že se rozhodli Ozzyho oživit, ale ne nějakým zvráceným způsobem a la Frankenstein. Nýbrž hodlají využít moderní technologie a vytvořit jeho digitální verzi. To znamená, že byste si s ním mohli klidně i popovídat a komunikovat prostřednictvím umělé inteligence. Nevím, jaký na to máte názor vy, bando, ale je pravda, že mezi fanoušky to vře a ozývají se hlasy, že se jedná o neúctu k loni zemřelému zpěvákovi kapely Black Sabbath. Naopak jeho syn Jack slibuje, že to bude naprosto úžasné a že se domnívá, že by jeho otec, který byl vždycky nakloněn k novým technologiím, s ním souhlasil. Klidně mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy, já vám k tomu pouštím na čas roku další muziku.

0: Dnešní odpolední gáblík popoženeme na čas roku dále i s formací Mastodon. Ti v poslední době nezažívali úplně nejradostnější období své kariéry. Zhruba před rokem se museli vypořádat s velkou ztrátou, když při tragické nehodě na motocyklu zahynul jejich zakladatel a bývalý kytarista Brent Hinds. Došlo i k dalším změnám v sestavě, přičemž tou nejvýraznější byl asi příchod kanadského kytaristy Nicka Johnstona. No a i s ním postupně dokončili práce na novém albu, se kterým by rádi nakopli svou novou éru. Ostatně už příští týden si Mastodony můžeme užít pěkně naplno a zblízka, protože tihle američtí velikáni progresivního metalu se vracejí do České republiky, aby už ve středu 3. června vystoupili v O2 Univerzu. No a podle toho, co kapela naznačila, tak jejich pražský koncert nabídne průřez celou kariérou. Zaznít by tak měly zásadní skladby i novější fláky. Já ještě doplním jednu věc, že jako speciální host večera vystoupí kapela Loath, která patří opravdu k velkým jménům současné metalové scény. Už za okamžik, ale jdeme zpátky k původnímu tedy tématu, a to Mastodon, od kterých si poslechneme jednu úžasnou pecku.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
11: Nová tvář televize Relax.
12: Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Na čas roku pomalinku doznívá Nirvana. No a zároveň s ní vypršela i moje expirační doba za mikrofonem. Ale Honza Prokeš už je tady, aby mne nahradil. A společně s ním tuhletu čtvrteční rokovou jízdu můžete dojet až do konce. A já na tebe musím, Honziku, prásknout.
1: Že?
0: Ty jsi přišel s ohromnou novinou, že jo?
1: No.
0: Tebe potkala radostná novina, protože se z tebe stal děda dneska.
1: Dneska ráno, o půl čtvrté.
0: Velká gratulace.
1: Moc děkujeme.
0: Kolikanásobný děda už
1: jsi? Po třetí.
0: Po třetí, takže to jsi zkušený.
1: No ale je to první vnuk. Takže nevymřeme po meči, jak
0: takhle
1: se říká.
0: Je to.
1: Takže Vojta, takže velká gratulace.
0: Tak gratulace i od nás hlavně.
1: Jo, děkujeme, fakt děkujeme.
0: Děkujeme všem, maminka v pohodě?
1: Je to všecko v pořádku, držíme
0: Míška,
1: palce.
0: Váha.
1: To nevím, Vojta to tak měřil prstama, takže nevím.
0: Takže na tři prsty.
1: Ano, a dneska se začíná slavit.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, jaká bude oslava.
1: Dneska se začíná, bude to dlouhé asi.
0: Tak přejeme tobě, mamince, malému i synátorovi všechno nejlepší. Ať se jim daří.
1: Děkujeme.
0: Tak jo. No a já se tedy loučím, my se uslyšíme zase ráno před šestou, kdy odstartuje ostrý budíček. Do té doby se, bando, mějte, jak nejlépe to dokážete. A já se už teď těším na slyšenou. Čau.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek. Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Radio Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Buďte zdraví, rokeři, 13. hodina je tady a ve studiu Rádia Čas Rok dochází sice v neobvyklou dobu k výměně za mikrákem, od kterého vás všechny zdraví nejtěšivává kategorie naší partie Honza Prokeš. Budu vám dneska dělat společnost až do večera, takže to máme dostatek prostoru na muziku, se kterou mám do úvodu nachystané Kiss and Dynamite. Ta se jim stejně povedla. Nickelback. A nebo Avatar. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát po zprávách, které má pod palcem Marcelka, a ode mne přání dobrého čtvrtečního odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově na Těšínské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Brně na Vídeňské ulici a opatrnost se vyplatí ve Vyškově, kde na Nádražní ulici se jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Policisté tady vyšetřují nehodu tří osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcel Fabiánová. Rozvody v Česku se změní. Stát bude více chránit děti. Ministerstvo spravedlnosti chce upravit nová pravidla tak, aby soudy nesvěřovaly děti třeba alkoholikům nebo pachatelům domácího násilí. Reaguje tak na tragické případy z poslední doby. Soudcům mají nově pomáhat speciální dotazníky, psychologové nebo policie. Novinka by měla platit od ledna příštího roku.
5: Morava aktuálně.
6: Bruntálská nemocnice zprovoznila novou zubní pohotovost. První akutní pacienty ošetří už tuto sobotu. Centralizovaná první pomoc nabídne lidem špičkové vybavení, lepší dostupnost a komfortní čekárnu. Více nám řekl mluvčí zařízení František Kuba.
8: Zubní pohotovost spoustu let fungovala střídavě v ambulancích stomatologů na různých místech okresu Bruntál. Jde o významnou změnu a proto jsme přesvědčeni, že pohotovost v centru okresu na jednom místě v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží je lepší řešení. Dostupnost Bruntálu ze všech míst okresu je dobrá.
6: Na jižní Moravě dochází pitná voda. Kvůli vlně veder a masivnímu napouštění bazénů vyhlásili první obce na Blanensku a Břeclavsku přísné zákazy. Lidé tam nesmí zalévat zahrady ani mít auta z veřejného vodovodu. Omezení přišlo o měsíc dříve než obvykle a za jeho porušení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. A tenisté Vítko Třeba a Kateřina Siniaková budou dnes usilovat o postup do třetího kola Roland Garros. Kopřiva narazí na Španěla Martina Landalučeho, Siniaková se utká s nasazenou devítkou Viktorií Bokovou z Kanady. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné.

Limp Bizkit i tato partička dostane na Rock for People prostor, na to ve čtvrtek 11. června, a my jsme se rozhodli na rádiu Čas Rock věnovat této skvělé akci celý nadcházející víkend. Budeme si pěkně tradičně v každé hodině hrát jednu z kapel, které se tam objeví, a navíc hodíme krátký pokec jak o nich, tak k tomu skvělému festivalu. Co nás tam čeká, kde bude možné se ubytovat, jak to tam bude s placením a další velice důležité informace. Takže se opět nebudeme nudit, a to vlastně ani u našeho vysílání nejde, protože si hrajeme jednu pecku za druhou.

0: Kissing Dynamite, jedna ze čtyř kapel, které se během 4 dnů představí na Vizovických Mástrech, které na tradičním místě odstartují 16. července. Aktuálně jsou v prodeji stupenky za cenu 3590 korun českých. No, to je docela slušný balík, který vám může klíjo píjo zůstat v kapse a za který si tam můžete dát nějaké to občerstveníčko, včetně velice oblíbené hruškovičky anebo dalších destilátů. Na Rádiu Čas Roh si totiž každé úterý hrajeme o vstupenky na nějakou tu hudební akci a kdo ví, možná, že v příštím týdnu budou v banku právě lístky na tento hodně dobře obsazený festiák. Tak pozorně poslouchejte to naše vysílání, ve kterém vám to Tomáš s Ivošem určitě prozradí, o co se bude hrát. Tak hodně štěstí a k tomu nabídka další muziky, kterou si mezi sebe rozdělí Nickelback a taky ZZ Top.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
8: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a na drátě je Tatar, zdravím tě, čau.
1: Čau, Vonziku.
0: Nazdar, tak co ty, v práci nebo jak jsi na tom?
1: No, už jsem doma po práci, dneska to byla rychlovka, ale zase mám takovou domácí zahradní činu, vysekačka, tak prostě, no, protože víkend má být deštivý, no tak lepší sedět v hospodě, jak za sekačkou, ne?
0: No, tak to máš recht, kamaráde. Ta sekačka, ta je na ruční pohon, nebo je to traktůrek, nebo co to je?
1: No, je to normálně klasická motorová sekačka s pojezdem od firmy, nechci jmenovat, že, bo to by byl pruser. No, ale jo, a když jsme v tom materu, tak ti gratuluju, dědo.
0: Je, moc děkuju, kamaráde, moc díky, no, nejen tobě, ale opravdu všem, kteří tady píšou a volají a tak dále, tak moc díky. No a co jsi, ty jsi vybral akcept?
1: Vybral jsem akcept, samozřejmě pro malého Teodorka, pro tebe, ty si to užij. No a taky nesmím zapomenout na tvojovou rodinu, no a všechny motorkáři a tak dále, protože dopoledne byl útlum s telefonama, tak jsem to hned využil.
0: Ano, tak jsi moc hodný, ještě jednou ti moc a moc díky nejen tobě, ale opravdu vám všem, kteří jste si vzpomněli a gratulujete hlavně, ať jsou oba dva zdraví, všichni zdraví, že jo?
1: Tak to má být.
0: Tak,
1: čau.
0: Měj se hezky, díky.
1: A

0: stříbrný jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Radio. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Naší dnešní první společnou hodinu nám uzavřeli Toutou a nás v té další na rádiu Čas Rock čekají třeba Bad Wolf. Kejsáci. A do třetice Valda Gang. To je jenom malý výběr co z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. A k tomu se podíváme na jednu zajímavou akci, která se nekoná jen tak každý týden. Jestli vás zajímá, o co půjde, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které přináší Marcelka. Dobré odpoledne, přátelé.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
6: Autohruška.
5: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově, kde se stále na Těšínské ulici odklízí následky dopravní nehody dvou vozidel. Komplikace v dopravě jsou teď i na Zlínsku ve Vizovicích na Říčanské ulici, kde na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u bouračky tří osobních aut. A také v Brně se můžete zdržet na Vídeňské ulici, kde osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá alergiků. Problémy trpí už každý čtvrtý člověk. Potíže navíc rok od roku sílí kvůli změnám klimatu, znečištěnému ovzduší i hektickému životnímu stylu. Za rostoucím počtem onemocnění stojí mimo jiné i přehnaná hygiena. Problémy běžně pociťují už i starší lidé, kteří dříve alergie neměli.
10: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj nechal v Hlučíně na Opavsku vybudovat nové chráněné bydlení. Co novostavba na okrajové ulici nabízí, to už nám prozradila z tiskového odboru hejtmanství Miroslava Chleboubová.
11: Moderní služba s kapacitou 8 lůžek nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí, podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit. V chráněném bydlení jsou také nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
7: Zlínský kraj nasazuje nové cyklobusy. Od neděle 14. června začnou speciální autobusy poprvé vozit cyklisty také do oblasti Bílých Karpat. Nové linky tak propojí místa jako Starý Hrozenkov, Žitková nebo Vyškovec a doplní tak stávající spoje do Beskyd nebo Chřibů. A čeští hokejisté dnes nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa. Od 16.20 je čeká utkání s Finskem. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze, kde v základní skupině vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů, Finové 18. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Rádiu Čas Rok nám dozněli Bad Wolves a přátelé, představte si takový letní tábor pro dospělé, kde bychom nemuseli vůbec nic dělat, jenom si užívat skvělou muziku, ráno stávat, kdyby se nám zachtělo, no prostě takový ráj na zemi. Toto dneska řešíme na našem Facebooku a jak je podle vašich reakcí zřejmé, neměli byste s tím vůbec žádný problém. Milan píše, není to jen letní, ale i celoroční. Mám ho už 3 roky a je to super, doporučuji. Nazývá se to důchod, jen škoda, že vy mladí se ho už nedočkáte. No, je to bohužel i pravda možná. Dál tak, ten se přiklání k festivalům, jako třeba Brutal Masters, Metal Fest a další. No a Radomír takový jeden pořádají, třeba píše, jeden pod takový pořádáme v Hošťálkové. Kdyby se chtěl někdo přidat, stačí jenom říct. To je velice zajímavý tip, tak třeba se na to mrknem. Mirek by takový tábor doporučoval alespoň na 3 týdny a tak dále a tak dále. No a jestli o něčem taky víte, tak to klidně můžete přihodit jak na Facebook Rádia Čas Rok nebo na náš WhatsApp s číslem 72533 1155. Předem díky a my budeme pokračovat s Black Star Raiders anebo Wolfsbane. Tady jsou.

0: rádiu Čas Rock.
1: Je tady pozvánka na transport show Truck and Bus Brno 2026, který se bude, jak je z názvu zřejmé, konat na brněnském výstavišti. Od 12. do 13. června na návštěvníky čekají velké a silné stroje, včetně dakarského speciálu Aleše Loprajse. Show Adama Pešla, spanilá jízda traku městem, Burger Festival a další bohatý doprovodný program pro celou rodinu, který bude bez jakéhokoliv vstupného. Já myslím, že to nezní vůbec špatně, tak jako další hudební nabídka Rádia Čas Rock, se kterou za chvíli přijdou Coldplay s premiérem.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na Ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Helldays je Radio Čas Rock.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

Půl třetí nám na rádiu Čas Rocha dozněli Coldplay. Před námi jsou kysáci, kteří mají skoro 4 minutky a já si myslím, že to je dostatek času na to vybrat další pecku 725 331 155. Rádio Čas.

0: Taky jedna z těch nesmrtelných písní. Kysáci na rádiu Čas Rock, no a jdeme dál. Ladíku, já tě zdravím, čau.
1: Jo, tebe taky a zdravím všechny posluchače rádia.
0: Nazdar, nazdar. No, tak, jak jsme na tom, o půl třetí, ještě pořád v továrně?
1: Ještě pořád pracovně, no.
0: A do kolika?
1: Do 6 do 7, tak ať.
0: Jo?
1: Se něco udělá.
0: A se něco
1: zrobí. Ať může být víkend doma.
0: No, dobře. Tak, co říkáš na dnešní hokej? Máš nějaký tip?
1: To snad postoupíme, ne?
0: Tak to já nemůžu vědět, budeme držet každopádně palce. No a je nějaký typek teda, říkáš si postoupíme, tak co? Nějaké číslo, nějaký výsledek?
1: No to určitě tak 4-3 to dáme.
0: Až tak? Tak já si to tady píšu, kamaráde, jo? 4-3, tak uvidíme. Tak, ale teď Fifing the Punch, komu?
1: No všem, co poslouchají toto skvělé rádio, no a hlavně sobě, protože v nedělu mám také kulatiny, 60 let, tak a všem aj, co se narodili v ten den.
0: Oslavička bude?
1: To je až 5.9. to máme potom s manželkou dohromady, ona má koncem srpna, takže to uděláme až potom.
0: Takže kdybychom se neslyšeli, tak už teď přejeme všechno nejlepší a hlavně zdraví.
1: Jo, děkuji.
0: Nemáš vůbec zač, tady to je, ahoj.
1: Jo, ahoj. Radio Čas Rock. Pravé

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
9: Golf Park Lhotka. Buďte u toho. Bude to zážitek.
10: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: A jsme se dostali až k závěru hodiny, no a tady už je nabídka z toho, co na rádiu Čas rok zazníte další. Harley, tak jako Iron Maiden. A taky Van Halen. Mohli bychom se podívat do kalendáře, kdo dneska slaví, což se stalo a tak dále a tak dále a probereme i jeden mezinárodní den. No, ten bude velice zajímavý, to se zvědav, kolik z vás bude se mnou souhlasit. No, ale uvidíme, každopádně to všechno po zprávách. Já vám přeju pěkné odpoledne, přátelé.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
10: Autohruška.
9: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
11: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
12: Řekneme to rádi a nahlas.
13: Nejlepší auta má Pavlas.
14: Auto Pavlas.
15: Auto Pavlas.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
16: Řidiči, aktuálně pozor ve Vizovicích na Zlínsku. Na Říčanské ulici se stále odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. Na místě zasahují i složky integrovaného záchranného systému. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Ostrovačické ulici, kde havarovala 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
17: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
18: Rádio Čas Rok. Zprávy.
16: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letní dovolené skokově zdražují. Cena benzínu a nafty totiž stoupla oproti loňsku o 30% a leteckého paliva dvojnásobně. Roste i cena zájezdů. Zhruba polovina Čechů proto mění letní plány. Vyrazí jinam a nebo na kratší dobu. Podle televize Altáva Plus tak jen necelá polovina dotázaných zůstane u původního výběru bez ohledu na cenu.
19: Morava aktuálně.
16: Olomoucký kraj opět podpoří venkov, a to prostřednictvím více než 160 projektů. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové půjdou peníze mimo jiné i na opravy chodníků nebo zateplení školních budov.
2: Peníze z programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 milionů korun na 77,5 milionů. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet. Program je určen hlavně pro menší vesnice do 2000 obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. S podporou hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměli.
16: Moravskoslezský kraj finančně pomůže mimořádně nadaným studentům. Týká se to hlavně těch, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační program má pomoci zpřístupnit nákladné vzdělání talentovaným studentům, a to ze všech sociálních vrstev. Zájemci budou moci získat až 100 000 korun. a fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. Všech 29 nominovaných hráčů čeká první společný trénink. Po nedělním přípravném zápase s Kosovem pak trenér Koubek zúží kádr na finálních 26 jmen a tým následně odletí na světový šampionát do Ameriky. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Dneska se slaví jak Světový den her, tak taky Mezinárodní den mléka. No a to bychom mohli trošku probrat, co říkáte. Jak jste s tímto nápojem spojení vy, rockeři? Dáte si rádi sklenku, nebo používáte ho třeba jenom do kafe, nebo ho vůbec, ale vůbec nemusíte? No já si vzpomínám, že to byla za našich školních let jedna z těch nejlevnějších svačin. Půl litru mléka, k tomu 4 rohlíky a byl za 3 kačky naplněný žaludek. V svůj vztah k té bílé tekutině můžete rozvíjet na WhatsAppu Rádia Čas Rock s číslem 725331155. No a já vám k tomu nabídnu třeba Stone Temple Pilots.

0: Dimitri samozřejmě s bubeníkem Milošem Majarem, který je mimo jiné taky součástí dalšího dílu Rock Castle, který najdete na webu Rádia Čas Rock. Tomáš s ním probíral koncertní rituály. Jak dlouho trénuje, jak je to vysilující odehrát na plný výkon svůj koncert a ještě k tomu mít třeba svůj program v rámci Drumming Syndrome a další zajímavé věci. To všechno v povídání dlouhém víc než půl hodiny, takže jestli máte zájem, není vůbec co řešit. Můžu jen vřele doporučit, tak jako další kousky, se kterými mám do těch dalších minut nachystané třeba Muse, anebo Iron Maiden. Tak se dobře bavte a pěkné odpoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba, ryzí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny, kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
11: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
12: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
13: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
12: A maminka se mnou.
13: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 6 minutech po půl čtvrté, to je pravá chvíle na písničku na přání a o tu si jako první zavolal Moták. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak máme teda čas, jaký máme. Už jsi doma z práce?
1: Ano, ano.
0: Co děláš?
1: Kusačka pro děti do školky a zítra směr rozlučka ze svobody.
0: Ale podívejme se.
1: U nás bude holá duša.
0: Ale... Hlaj, ahoj, ahoj. Tak to se dá dělat, no tak to prostě je. Počkej, a ta rozlučka s tou svobodou je důvod jak? Proč?
1: No tak, protože musíme tam všichni, ne, asi. A tak další se žene do skázy.
0: Jo, je to tak. Dobrá, kde se to bude konat? Kde se to bude konat?
1: A kdyby náhodou poslouchal, tak nechci nic prozrazovat.
0: Dobře, nebudeme prozrazovat, ale účast bude velká?
1: Účast bude hojná.
0: Tak to je, ano, tak to je. Tak když tak potom dejte vědět. Dejte potom hoši vědět, jak to všechno tam probíhá anebo dopadlo. Ale teď, Vildačok, komu?
1: No tak určitě Vildovi, Kufáne Zvátek.
0: Ano.
1: Teodorovi, Vojtíškovi.
0: Děkujeme.
1: No, takže zdravíčka, celý rodince. No, vám do studia a nesmím zapomenout na hokejisty, a tím se podaří. A to je na širokové rodině.
0: Výborně. Jak to dneska vidíš, to naše utkání?
1: A nevím, člověče. Já se bojím něco typovat 3-2, ale nebudu říkat komu.
0: Jasná věc. Dobrá, za malou chvíli to začne, že? Hoďka, ani ne za hoďku. Ani ne hoďka, už to tam bude. Tak, jdeme na to, kamaráde. Měj se hezky, díky.
1: Děkuju,
0: zdar. Čau.

0: Šrok.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Friedlandu.
1: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok. Ahoj rokeři, rok se s rokem sešel a my se po roce sejdeme na Metal Festu. Co tam bude, to ví Jirka Daron v backstage.
1: Otvírací koncert ve středu, je to teda koncert Sabatonu se skvělýma hostama. Pak startujeme v pátek už třídenní Metal Fest, kterému vyhodí kapely Aventeisha, Accept a jeho 50 let na scéně. Loučíme se s brazilskou legendou Sepulturou, poslední vystoupení v České republice a poprvé v historii na Metal Fest přijíždí americká thrash metalová superstar Anthrax.

0: Já myslím, že ve skvělém rytmu jsme zakončili tuto hodinu, ale nebojte, ani v té další na rádiu Čas rok nepolivíme a dáme si třeba Euro. A taky Linkin Park. Bude toho samozřejmě mnohem víc a nebude chybět hokej, který za chvíli nabídne třeba utkání našeho výběru s Finskem. Budeme držet palce a já vám přeju dobré odpoledne.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
8: Autohruška.
7: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Srazila se tady 4 osobní auta. Nehoda komplikuje provoz v úseku mezi centrem města a Mariánskými horami. Místem se projíždí pouze Kyvadlově. Další komplikace v dopravě jsou také v Uherském Hradišti na Svatováclavské ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Rádio Čas rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Rozvody v Česku se změní. Stát bude více chránit děti. Ministerstvo spravedlnosti chce upravit nová pravidla tak, aby soudy nesvěřovaly děti třeba alkoholikům nebo pachatelům domácího násilí. Reaguje tak na tragické případy z poslední doby. Soudcům mají nově pomáhat speciální dotazníky, psychologové nebo policie. Novinka by měla platit od ledna příštího roku.
12: Morava aktuálně.
9: Bruntálská nemocnice zprovoznila nové

0: komfortní čekárnu. Více nám řekl mluvčí zařízení František Kuba.
1: Zubní pohotovost spoustu let fungovala střídavě v ambulancích stomatologů na různých místech okresu Bruntál. Jde o významnou změnu a proto jsme přesvědčeni, že pohotovost v centru okresu na jednom místě v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží je lepší řešení. Dostupnost Bruntálu ze všech míst okresu je dobrá.
0: Na jižní Moravě dochází pitná voda. Kvůli vlně veder a masivnímu napouštění bazénu vyhlásili první obce na Blanensku a Břeclavsku přísné zákazy. Lidé tam nesmí zalévat zahrady ani mít auta z veřejného vodovodu. Omezení přišlo o měsíc dříve než obvykle a za jeho porušení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. A beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě brazilský pár a ve svém úvodním utkání ve skupině zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Tolik aktuální zprávy, ty další v 17 hodin. Krásné odpoledne.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, za chvíli bude pokračovat mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém se proti sobě zhruba za sedm minutek postaví Kanada s Amerikou, ale taky náš tým s Finskem. Podle posledních informací to vypadá, že Josef Kořenář se z důvodu zranění do branky nepostaví, tak mu popřejeme brzké uzdravení a i na tento souboj je možné si vsadit. No a když jsme u toho, tak si představte, že nejvyšší vsazená částka v naší české zemi během probíhajícího mistrovství byla na utkání Čechů se Švédy. Jeden borec dal do banku neuvěřitelných 400 tisíc na to, že v první třetině padne aspoň jeden gól. Sázka byla úspěšná, ale bohužel v ten den byl kurz slabý, takže žádný velký vývar z toho nebyl. To naopak při utkání Německa s Lotyšskem se někdo vsadil na výhru druhého jmenovaného týmu 50 tisíc. Kurz byl 4,5:1 a tak se šťastlivec radoval z výhry 150 tisíc kaček. No a že jsme národ, který rád hazarduje, o tom napovídá i to, že do včerejšího dne jsme pomocí Tipsportu prosázeli zhruba 1 miliardu. Neuvěřitelné to číslo. Ještě si na rádiu Čas Rok hrajeme úplně zadarmo a tak si můžeme v klidu vychutnat Fate No More. No a jak to dneska dopadne, klidně můžete tipovat.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: Rokové rádio.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: No nekupte to, že jo? No a jdeme se podívat trošku do kalendáře. Je tady zářez z roku 1988. Steven Taylor z Aerosmith se podruhé oženil. Za manželku si tehdy vzal oděvní návrhářku Terezu Berik. Pár se kvůli vzájemným neschodám rozešel v roce 2005. V roce 1889 byla založena firma Michelin a svátek slaví všichni, kteří mají ve svém rodném listu jméno Vilém. Tak chlapci, za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší. A za chvíli vám od nás poletí třeba kapela, která má název Babylon Zoon.

0: utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.
8: Už dál nemusíš hledat.
9: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
8: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: To byla formace, která si říká Hrad. No, jdeme na další muziku. Já zdravím Dušana, ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, takže dneska speciálně pro tebe. Po třetí, prvního vnuka, takže velká gratulace, ať je maminka zdravá, malý, ať je zdravý, kluci, ať jsou zdraví, všichni, ať jste zdraví a hlavně to pořádně zapijte, užijte a hlavně ve zdraví a v pohodě.
0: Moc děkuji, Dušané, moc velké díky. Jdeme na to, jak jsem říkal, já už jsem to dal chladit, takže bude to velké, opravdu.
1: Tak to má být. Tak je to správné.
0: Tak je to správné. Moc ti děkuji, pozdrav vyřídím a velké díky.
1: Jo, díky moc, no to měj se, čau.
0: Já taky, no a to děkování samozřejmě patří vám všem, kteří posíláte SMSky. Moc si to vážím.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

0: 17. hodině je konec první třetiny, bohužel prohráváme s Finskem 2-0. Tak uvidíme, jak to bude dál, každopádně to budeme na Rádiu Čas Rok sledovat a k tomu si hrát. A to třeba Airborne z domova, to budou Kaťáci. A písmenko K mají na začátku i Kysáci. Takže, jak už jsem řekl, budeme dál sledovat hokejové mistrovství světa, ale taky se mrkneme na jednu akci, která se chystá už za pár dní. Tak zůstaňte s námi, dobré odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
6: Čas Rok.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Řeknem to rádi a nahlas.
14: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
15: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
16: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
17: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Srazila se tady 4 osobní auta. Nehoda komplikuje provoz v úseku mezi centrem města a Mariánskými horami. Místem se projíždí pouze Kyvadlově. Další komplikace v dopravě jsou také v Uherském Hradišti na Svatováclavské ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Právě.
17: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá alergiků, problémy trpí už každý čtvrtý člověk. Potíže navíc rok od roku sílí kvůli změnám klimatu, znečištěnému ovzduší i hektickému životnímu stylu. Za rostoucím počtem onemocnění stojí mimo jiné i přehnaná hygiena. Problémy běžně pociťují už i starší lidé, kteří dříve alergie neměli.
4: Morava aktuálně.
17: Moravskoslezský kraj nechal v Hlučíně na Opavsku vybudovat nové chráněné bydlení. Co novostavba na okrajové ulici nabízí, to už nám prozradila z tiskového odboru hejtmanství Miroslava Chlebounová.
18: Moderní služba s kapacitou 8 lůžek nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí, podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit. V chráněném bydlení jsou také nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
17: Zlínský kraj nasazuje nové cyklobusy. Od neděle 14. června začnou speciální autobusy poprvé vozit cyklisty také do oblasti Bílých Karpat. Nové linky tak propojí místa jako Starý Hrozenkov, Žitková nebo Vyškovec a doplní tak stávající spoje do Beskyd nebo Chřibů. a tři čeští tenisté zabojují v pátek o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Jill Teichmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Miru Andrejevovou. Tolik další zprávy, naslyšenou v 18 hodin. Krásný

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které má teď pro vás pozvánku do Brna, kde se bude od 12. června konat Transport Show Truck and Bus Brno 2026, na které budou vidění silné a velké stroje, taky speciální show Adama Pešla, dakarský speciál Aleše Loplejse, workshopy, diskuze, bude taky k vidění autobus brněnského hokejového klubu, nebude chybět spanilá jízda, Burgerfest a další doprovodný program. Vstup je zdarma, no a celá tato skvělá podívaná bude trvat 2 dny. No a podívat se tam můžete, jak už jsem řekl, úplně zadarmo. Tak to by bylo, no a můžeme na Rádiu Čas Rock pokračovat s Kaťáky, kteří mají nachystanou píseň Někdy příště, no a to bohužel možná platí i pro naše hokejisty, že si to řeknou, protože ve druhé třetině prohráváme s Finy, podívám se aktuálně, 3-0. No, co se dá dělat, každopádně ještě není zdaleka konec a je to hokej. Tak držíme palce.
1: Čas rock.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
10: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na Rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

Přesně půl šesté, pojďme se podívat, jak to vypadá na světovém šampionátu v ledním hokeji. Kanada vede nad Amerikou 2-0 a Finsko nad naším výběrem 3-0. No a my na rádiu Čas rok taky použijeme nějaké číslo, a to 725 33 1155. A pro co? No pro písničku na přání.

0: Odpolední vysílání nebo podvečerní vysílání, už si to přeberte, jak chcete. Na rádiu Čas rok běží na plné obrátky a já v něm vítám i Dana. Čau.
1: Zdravím, Honze.
0: Nazar. Tak co říkáš na ten dnešní hokej, jak to vypadá?
1: Zatím 3-1. Ještě to můžeme dorovnat.
0: Myslíš? Já no, ještě jo, ještě pořád máme dost času, že, jak se říká.
1: No, věřím tomu.
0: Musíme všichni držet palce. Tak, ty jsi vybral donor.
1: Donor.
0: Komu?
1: Pro moji maminku, která bude mít zítra 66 let a tady pro nás na Valáky, protože skupina donor bude hrát v Brumové Brci na Rok Hrad, bude tam hrát můj spolužák Miroslav Husek a taky bude hrát v kapele Špagát s Vlastou Hrabicovým. Tam oni Špagáti hrajou takový styl jak kabát. Tak bych chtěl pozvat v sobotu na Brumovský hrad všichni.
0: Ty tam budeš taky?
1: No, možná jo.
0: No, tak se tam možná potkáte. Velké díky, tak díky za zavolání, kamaráde, tvojí mamince. Už teď přejeme všechno nejlepší a hlavně zdravíčko.
1: Jo, děkuji moc. Čau.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Lhotka. Buďte u toho. Bude to zážitek.
5: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: léta. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio.

0: se přiblížili k 18. hodině, no a je před námi posledních společných 60 minut. A v nich Pain. Tak jako Three Days Grace. A nebo Judas Priest. Kromě toho nás čeká taky novinka týdne, no a budeme dál sledovat hokejové mistrovství světa, na kterém hrajeme samozřejmě i my s Finskem. Zatím prohráváme 3-1. Za malou chvíli začne třetí třetina, tak budeme držet palce. Tak, dobrý večer.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
4: Autohruška.
3: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
7: Aktuálně pozor, ve Zlíně začal tady filmový festival a řidiči musí počítat s velkými komplikacemi v centru. Kvůli doprovodným akcím se tvoří kolony například na Gahurově třídě i třídě Tomáše Bati a také v okolí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letní dovolené skokově zdražují. Cena benzínu a nafty totiž stoupla oproti loňsku o 30% a leteckého paliva dvojnásobně. Roste i cena zájezdu. Zhruba polovina Čechů proto mění letní plány. Vyrazí jinam a nebo na kratší dobu. Podle televize Altava Plus tak jen necelá polovina dotázaných zůstane u původního výběru bez ohledu na cenu.
9: Morava aktuálně.
7: Olomoucký kraj opět podpoří venkov, a to prostřednictvím více než 160 projektů. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové půjdou peníze mimo jiné i na opravy chodníků nebo zateplení školních budov.
10: Peníze z programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 milionů korun na 77,5 milionů. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet. Program je určen hlavně pro menší vesnice do 2000 obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. S podporou hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměli.
7: Moravskoslezský kraj finančně pomůže mimořádně nadaným studentům. Týká se to hlavně těch, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační program má pomoci zpřístupnit nákladné vzdělání talentovaným studentům, a to ze všech sociálních vrstev. Zájemci budou moci získat až 100 000 korun. A fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. Všech 29 nominovaných hráčů čeká první společný trénink. Po nedělním přípravném zápase s Kosovem pak trenér Koubek zúží kádr na finálních 26 jmen a tým následně odletí na světový šampionát do Ameriky. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

0: Toto byly Pain, no a my si teď dáme novinku týdne Rádia Čas Rock. Tak jdeme na ní.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme do Švédska, odkud pochází kapela Evergrey. Ta se pod křídly vydavatelství Napalm Records 5. června pochlubí novým albem, ze kterého si teď jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: skladba, která snad přežije opravdu všechno. Posloucháte Rádio Čas Rock, které by se s vámi chtělo, přátelé, podělit o velice smutný příběh paní Lenky. Ta se přes 20 let věnovala sociálním službám a pomáhala těm, kteří to potřebovali. Bohužel, osud, jak je vidět, je někdy opravdu krutý, protože paní Lence byl diagnostikován velmi agresivní nádor v mozku a tak tato bojovnice teď naopak potřebuje naší pomoc. Pokud si rozkliknete Facebook Rádia Čas Rock, tak tam najdete veškeré potřebné informace k tomu, kde přispět, tak jako na webu nadačního fondu Pavla Novotného. My budeme držet palce a vám všem, kteří jakkoliv pomůžete, už teď moc a moc děkujeme.
1: Rádio Čas Rock.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
8: Backstage na rádiu Čas Rock.
9: Ahoj rockeři, rok se s rokem sešel a my se po roce sejdeme na Metal Festu. Co tam bude, to ví Jirka Daron v Backstage.
10: Otvírací koncert ve středu, je to teda koncert Sabatonu se skvělýma hostama. Pak startujeme v pátek už třídenní Metal Fest, kterému vyhodí kapely Aventisha, Accept a jeho 50 let na scéně. Loučíme se s brazilskou legendou Sepulturou, poslední vystoupení v České republice a poprvé v historii na Metal Fest přijíždí americká thrash metalová superstar Anthrax.

Posloucháte Rádio Čas, rok je 18 hodin 30 minut. No, nevypadá to vůbec dobře, protože před koncem třetí třetiny prohráváme s Finskem 4-1. No, co se dá dělat? Co s tím sklem? Tak to bude znít za chvíli teď, tady u nás na Rádio Čas, rok. No a co pak? To už záleží na vás. 725 33 11 55.

Tango na rádiu Čas Rock a teď Edguy, nazdar Hanzi. Co tak něco od těchto Němců, bylo by to pro všechny, kteří jsou ještě v práci, no a zbývá jim takové 3-4 hodinky jako mě. Díky, Radek. No tak není vůbec zač, ať to rychle uteče a já se s vámi loučím. Mějte se krásně, dobrou noc a budu se na vás těšit zase zítra v 10. Čau.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme.

0: Auto Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
4: Autohruška.
3: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
5: Buďte zdraví všichni, fandové rockové muziky, fandové metalové muziky, fandové festivalové sezony a festivalů jako takových. Tady je Zbavoš, tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Zcela záměrně jsem mluvil o letní festivalové sezóně, protože dnešní díl věnujeme jednomu z vrcholů festivalové sezóny roku 2026. A tím je další ročník festivalu Metal Fest. Proto je se mnou promotér festiáku, šéf agentury Prago Concert, Jirka Darun. Zdravím tě.
6: Ahoj.
5: Tak, Jirko, budeme se bavit o Metal Festu. Metal Fest je v podstatě každoroční akce, nicméně v letošním roce tam je jedno velké navíc, řekněme, které můžou fanoušci dostat. Prozrať, o co jde. Někteří to sice vidí, ale o co jde?
6: Tak máš pravdu, zkoušíme takový nový model.
5: Ano.
6: Už teď vidíme na vstupenkách, že se nám může model osvědčit a fanouškům se asi líbí, a tak bychom ho rádi zachovali i pro příští sezonu. Mm-hmm. A to je to, že vlastně Metal Fest, což je klasicky každoročně třídenní zážitost, pátek, sobota, neděle, tak bude mít otvírací koncert ve středu, na který jsou teda samostatné vstupenky, je to teda koncert Sabatonu se skvělýma hostama, protože před Sabaton vystoupí Flor Jansen, zpěvačka Nightwish. Víme všichni, že Nightwish mají teď delší koncertní pauzu, bylo to hlášené tak na 5 let, jako, ale uvidíme, jak dlouho to potrvá tady tahle ta věc, takže vlastně to bude jedna z mála šancí pro fanouška Nightwish uslyšet i nějakou tu písničku Nightwish. Před ní vystoupí Majestica, a otvírací koncert bude patřit Skardust. Takže je to pěkný večírek, otevře se samozřejmě areál už ve 4 hodiny, večer je krásný program 4 kapel, takže je to takové významné rozšíření Metal Festu. Ačkoliv na to musí být samostatná stupenka, tak bonusově k tomu dáváme samozřejmě spousta fanoušků, už zůstane na Metal Fest po tomto koncertu.
5: Přesně
6: a
5: tak.
6: My, co se týká těch fanoušků, co mají už koupený třeba stanování, parkování na Metal Fest, tak už můžou normálně přijet na ten Sabaton, prokážou se tím a vlastně nic už navíc neplatí, mají zajištěné svoje kempování o 2 dny víc, nebo o den víc, protože vlastně z normální stav byl takový, že ve čtvrtek den před festivalem se otvíraly kempy, teď se otevřou vlastně v den Sabatonu od 12 hodin.
5: Takže
6: a od 12 můžou fanoušci najet, postavit si stán, zaparkovat si auta a jak se otevře areál na Lochutině, tak můžou jít na koncert.
5: Říkejme tomu to, co dělávají ostatní festivaly, warm-up, ale úplně obráceně postavený, protože v podstatě warm-up je taková příprava na největší hvězdy, kdežto Sabaton a Flor Jansen jsou velká jména.
6: Tak co si budeme, jako toto je večírek s největší hvězdou celého Metal Festu.
5: Přesně
6: jako,
5: tak, no.
6: Tak prostě víme dobře, byli jsme oba v Ostravě, když jeli vlastně aktuální desci turné, jako vyprodaná velká hokejová hala Vítkovic, prostě daleko dopředu, před akcí a produkce famózní, ale zajímavé je to, že vlastně v tom létě to mají jinak, jako jo.
5: To chci říct, ty máš na těch plakátech napsáno nová pódiová produkce a já jsem se chtěl dostat k tomu ostravskému koncertu, jestli to bude tak jako v říjnu to bylo, nebo tak nějak, no, a nebo jestli to bude zase něco jiného.
6: Ale je to úplně jiné, Sabaton letní turné jede s jinou produkcí, s jinýma kamionama, to znamená, nebudou tam prostě takové ty hradby, co se viděl v Ostravě, a takové historické věci, do historie samozřejmě šahají, ale bude to tank, má to být největší tank, který kdy do České republiky dovezli, jo, takže ten bude vévodit tomu pódiu a prostě stage design bude jiný, setlist písniček bude jiný.
5: To je druhý dotaz. To znamená,
6: je to úplně jiné to show, jo, jako, takže je to na léto postavená jiná produkce.
5: OK, připomeneme, kromě toho, že to je středa, jestli dobře říkám, tak to datum 3. června 2026. Dobře.

0: Pojďme tedy k festivalu. Termín festivalu je jasný, 5. až 7. června. Opět v Lochotíně.
1: Tak, tak.
0: Říkám to dobře. Na koho se můžeme těšit v letošním roce?
1: Máme jenom 3 dny, tak by si řekl, máme jenom 3 ty headlinery, my prezentujeme 4. No. To se tak stane, když se sejdou prostě 4 velká jména, jo, takže máme tam metalový projekt Tobiasi Sammeta Avantasia, máme tam rozlučkové vystoupení s Českou republikou legendárních Brazilců Sepultury. Oni měli takovýto halový rozloučení a musím říct, že to bylo teda jako fenomenální, dělali jsme dvakrát po sobě vyprodané O2 Univerzum a vůbec jsem nevěřil, že to dáme dvakrát, jo, a vůbec jsem nevěřil, že na to přijde 8,5 tisíce lidí. Bylo to jako opravdu něco famózního s krásnou atmosférou, navíc prostě, že jo, zpěvák Derek má vztah k Praze, protože tam má jako část jako rodiny a takhle, jako, takže prostě všichni byli backstage, po koncertu velké focení, protože to bylo poslední show v rámci turné, takže oni vlastně končili vlastně to turné v Praze a jako mrazilo z toho jakoby úplně na kůži, jak se říká, a člověk si říká, no tak přeci vypadají tak dobře, vůbec nejsou ve věku Jura Heap, jako, proč to chtějí balit, jako, jo? Víš, jako to si člověk říká, když vidí, jako to byli muzikanti na vrcholu sil, jo, zcela jednoznačně, no a teďka to má být rozlučka, tak je to na jednu stranu, jakoby, jako šťastný, že se těšíš na koncert, ale smutné v tom, jako, že to má být opravdu naposledy, co v České republice a ti fanoušci téhleté legendy se přijdou s nima rozloučit a opravdu to máme taky na plakátech poslední show v České republice. Dalším headlinerem je skupina Anthrax. Jo, členové Big Four, kteří poprvé míří na Metal Fest. No a posledním čtvrtým headlinerem je skupina Accept, legendární německá parta, která oslaví 50 let na scéně.
0: To už je 50 roku.
1: Jo, no. Tak to je prostě, to je taky síla. Mm-hmm. Samozřejmě k tomu mají mít nějaké speciální hosty, nově udělanou scénu a má to být opravdu velice, velice pěkné vystoupení a oslova 50 let.
0: Doplňující dotazy k těmhle headlinerům, co jsi řekl, co se týká Avanty, že má agentura nebo má Jirka Daron jakožto promotér nějaké info třeba o sestavě zpěváků, která se rotuje?
1: Rotuje se, vždycky to záleží jako na tom, kdo je k dispozici, kdo je v jakém zdravotním stavu a tak dále a tak dále. Jo, takže informaci nemám. Nemám a musím říct, jako, že s přípravama té festivalové sezóny je spousta práce. Ano. Do toho začínáš už teďka vlastně i lovit nějaký umělce na tu další festivalovou sezónu. To znamená, nebyl čas pátrat a volat Tobimu, který by určitě zvedl telefon a páči s něho, takže stejně jako fanoušci, tak vypadá, že budu překvapený i já, jaká sestava s Avantasia dorazí.
0: Další dotaz. Anthrax, jak je těžké dostat sem tady tyhle stykvě muzikanty?
1: Ale těžké, těžké. Jo, to řeknu jo. Jako rovnou. Těžké v tom, jako, že jsou to amici. Není to asi úplně jednoduchý, protože já několik let jsem se snažil jako je dostat na Metal Fest a už jsme byli i třeba blízko, drželi jsme jí místo a oni pak řekli, že vůbec nedojedou do Evropy, jo, a celý to spadlo. Samozřejmě bylo to oznámení, nikdo to nevěděl, věděli jsme to jenom my, že jsme jim drželi místečko, měli jsme odsouhlasené podmínky, to znamená, jako je to taková spíš ta těžší kapela dostat na festival.
0: Ano, ano, ano, ano, ok. A mluvil jsi o Accept a že bude řada hostů. Tam je to asi podobné jako za Avantasia, že to neprozradili.
1: Úplně stejný, jako jo. Já od doby, kdy jsme to bukovali, oni řekli, máme jasnou představu,

0: osobně třeba pozval dál, co se týká Metal Festu.
1: Jako myslíš kapely?
0: No, kapely, jo.
1: Ale
0: kdo třeba je pro tebe zajímavé jméno?
1: Jo, počkej, myslíš jako v letošním ročníku, já jsem myslel dobrou cenu.
0: Ne. Já třeba, když si to tak vezmu, tak standardně podívám se dozadu na plakát. Goodheart. Hodně mě tady tohle to zajímá.
1: To je jako moje oblíbená teda kapela.
0: Přesně.
1: Už, já nevím, 20 let, jako jo. Ještě s původním zpěvákem, který chudák zahynul, to jako přitom, když jezdil na motorce, asi mul ho kamion, kdy ustřelil návěs. To je skvělý hard rock, jako něco strašně chytlavýho, a musím říct, jako když z Goddard dojedeme i na jiné události, jako mimo našich metalových, jo, tak musím říct, že sklízíme i na těch mainstreamových událostech naprostý
0: ohlas. To
1: jako skupinu Goddard můžou vidět stejně metalista, jako prostě člověk, který je metalem netknutý, jako jo. Je to prostě velká show, velké nasazení, rocková show, krásný písničky, nedávno se jim říká, že to jsou vlastně švýcarští škorpíci, jo. Že to je jejich Scorpions.
0: Jako. Jasně. No, máš teda ty nějaké takové jméno? Třeba zajímavý jsou pro mě Orphanland, už třeba už jenom tím, odkud jsou.
1: A to spojení. Je samozřejmě zajímavý, jako doufám, že nenastane nějaká situace, že třeba nebudou výluky v lítání.
0: Může se
1: tak.
0: Stát, samozřejmě.
1: Což se nám kdysi stalo, jo, že prostě oni uzavřeli letecký prostor nad Izraeli a my jsme byli jakoby někde a museli jsme to zrušit. To už se nám taky stalo. Tak samozřejmě, jako je to exotická muzika, jo, je to úplně něco jiného. Já myslím, že na festivalu takové to zpestření je zcela jakoby vítaný. No já z těch kapel, co tam jakoby visí za tebou, tak já nevím, mám rád jako kromě těch Goddardů i Pain jako s Petrem, jo, a na ty se těším vždycky, jo. Je to takové, to je spíš tak jako já nevím, jak to říct, no, chtěl bych ho vidět, toho Petra, konečně, aby byl na festivalu spokojený, jo.
0: On je většině spokojený?
1: On je většině nespokojený, jo, ale to je povahu. On za mě odvede skvělý show, jo, diváci se baví, je to perfektní, on se stopí z toho podia a to nefungovalo a prostě to nebylo dobrý, jako.
0: Takže perfekcionalista takový, no, jakože fakt chce, aby to bylo tip-top.
1: Perfekcionista a možná jako i tak furt jako takhle se dívá, jako jo, jak skener, a dívá se, jestli něco není špatně, jestli něco nenajde, jako a takhle. To je spíš jako tou povahou, že ten perfekcionista, protože on je i producent, jako a takhle, tak jako je to za mě takový trošku většině nespokojený muzikant, ale byl teďka spokojený. Dělali jsme v Sonu centru v Brně Hypocrisy, bylo to vyprodaný a byl tam spokojený.
0: No, výborně.
1: Tak to je první vlaštovička.
0: Výborně.

0: Dostaňme se dneska poprvé k tomu, kolik mi to bude stát, když se na ten festiák přijdu podívat.
1: Tak dívej, vstupenky na ten, jako permanentky na Metal Fest jsou lehce pod 3000 teďka.
0: Na celý festiák, co znamená 5. až 7.
1: No a nějakých 1890 stojí ten Sabaton
0: třetího. Jasně, tak bude se ještě zdvihat to vstupné, nebo se
1: na
0: to nechá?
1: Bude dražší, jako na místě bude dražší. Rozdíl mezi předprodejem a na místě bude dražší. Bude to vždycky
0: okay, tak. Standardní, chci se jít podívat jenom v sobotu. Co mi to bude stát, pokud to
1: jednodenní stupenečka. Jako,
0: taky existují.
1: Máš to za jednodenní stupenečku a,
0: super.
1: A ušetříš.
0: Takže.
1: Ale přijdeš minimálně o pár skvělých kapel.
0: Samozřejmě, jako, ale jsou mezi námi takový, kteří prostě nemůžou o víkendu jasné, a přijdou ne, celé
1: jednodenní,
0: pátek.
1: Jednodenní vstupenky jsou v prodeji a je to standard jako vlastně na všech našich festivalech, že víš to, dneska opravdu ta doba je tak hektická, že někdo uloví, že má ty 3-4 dny volno a může prostě užít si celý festival, někdo fakt si řekne, ježmar, jako tak já přijdu si pojedu na ten Antrax a jiný den, jako já to nedávám, jako tak prostě proč ne, jako může přijet, odjet, samozřejmě Plzeň je třeba jakoby fajn město, strašně z hlediska třeba ubytovací kapacit. My tam máme sice spoustu kempů, ale je tam taková nabídka těch hotelů, hostelů, vysokoškolských kolejí, jako těch pevných kapacit pro ty fanoušky, jako je nepřeberné množství, což už samozřejmě není případ jakoby Rock Castle nebo Masters of Rock, ale v Plzni je to velká škála. A samozřejmě prostě pokud třeba lidi už neseženou si třeba to ubytování, jak třeba přijedu na ten jeden den, pokud koncertu prostě jedou zase jakoby domů, jo, takže i takhle to dneska fanoušci mají, no, že jedou na ten jeden.
0: Okay. Vraťme se k tomu, co jsme v podstatě říkali na začátku a k tomu, co jsi řekl teď, což znamená, celý ten areál bude k dispozici díky těm Sabatonům už od středy, říkám ano, to dobře, ano, to tam budou správně. Kempy otevřené od středy?
1: Ano, kempy, parkování, budou všechny stánky, co jsou před amfiteátrem Lochotín v parku nebo na té louce, jakoby u hlavní cesty, tak vlastně všechno bude otevřené, pojedou dobíjecí centra jako na čipy, páskování jako a tak dále. To znamená, tam všechno poběží v takové full verzi. Samozřejmě na ten jeden den, to čtvrté, když se nehraje,
0: ano.
1: Tak ten amfiteátr bude uzavřený. Ale před amfiteátrem všechno poběží. Jo?
0: Všechno poběží dál.
1: Budou takové drobné přestavby, jo? Že třeba obrovský stan, který bude jen a jen sloužit Sabatonům, jako na prodejní místo merče, tak se pak jakoby předělá, jako vznikne z toho festivalový a tak dále. Ale všechny věci jsou otevřené pro fanoušky, to znamená, můžou krásně jako tam vegetovat i v tom dnu volna. Samozřejmě my máme pro ně jako každoročně spoustu takový ty zábavy, které nám můžou jako i partneři.
0: A to mě zajímá další, protože v té minulosti jste hodně spolupracovali se zoo na křestech malých nových zvířátek. Tak jestli letos něco je a jestli ho tu třeba nezdržíte do čtvrtýho?
1: Ale asi nezdržíme, protože oni pak jako jedou dál. Ale pravdou je to, jako že chystáme jako ten křev. Sabaton ještě o tom neví teda. Jo? Zatím jsme to domluvili jenom zoologický, jo? Že by to mělo být prostě nově narozené zvířátko, jo? A že by mu měli dát jméno. Jo? Takže víš, začínáš jakoby nejdřív toho ředitele zoologické, Jirky Trávnička, který je metalový fanda jako, a strašně nám fandí a chodí se kouká na to muzi. To je ředitel na správném místě, ti řeknu. Na
0: to je místě. Samozřejmě, pokud prostě je to Metloš, to, tak ano.
1: Fanda této muziky. No a prostě s ní jsme se dohodli a teďka se musel domluvit ještě se Sabatonama. Ale já věřím tomu, že to proběhne a že to bude pěkný.
2: A prozradíme, co to je za zvíře?
1: Ale ještě bych nechtěl. Ne, nechtěl bych.
0: Dobře,
1: ne, ne,
0: dobře.
1: Kdyby byl jakýkoliv něco, tak zatím ne.
0: Existuje nějaký VIP vstupenka?
1: A prosím tě,
0: na Metal Festu ne.
1: Jako my nemáme klasický VIP stupenky, ačkoliv 40 je, je to vždycky takhle okamžitě a to je jenom prostě, že jak je místo, kde jsou zvukaři, tak pod nima je místečko, kde se dá dát 40 židliček, kde nic není.
0: Jasně.
1: A my tam dáme 40 plastových židliček.
0: Tak to je, a ty vlastně, tak a je to pryč.
1: No a prostě to je přesně takhle a takhle si to hned jakoby koupí lidi, co chtějí sedět a vlastně na střed pódia, mít tam svoji židličku, jo, jinak je to samozřejmě na těch lavicích po celém areálu nečíslované a prostě musí si své místo vybojovat, jo, ale tady těhleti, těch 40 lidí má svoji opravdu plastovou židličku. Okay. Jako,

0: Udělejme nějaké zhrnutí teda, na co se můžeme těšit na začátku června.
1: Tak na Metal Fest a poprvé i s otvíracím večírkem ve velkém stylu s kapelou Sabaton.
0: A ne naposled.
1: A ne, přesně tak. Floriansen, Majestic a Skardas, takže to jsou speciální hosté koncertu Sabaton, který vypukne ve středu 3.
0: Ano.
1: června. Pak je day off, kde si můžete užít krásy Plzně nebo navštívit
0: Plzeň Zoo pivovar.
1: Přesně.
0: Jasně.
1: A pak startujeme v pátek už třídenní Metal Fest, kterému vyvodí kapely metala, opera, to by asi sameta Avantasia, Accept a jeho 50 let na scéně a speciální show, největší v historii této legendy.
0: Zdravý, no.
1: Loučíme se s brazilskou legendou Sepulturou, poslední vystoupení v České republice, a poprvé v historii na Metal Fest přijíždí americká thrash metalová superstar Anthrax.
0: OK, Jirko, děkuju za pokec. Přátelé, vám za to, že se koukáte, a třetího a pátého až sedmého se všichni společně vidíme v Lochotině v Plzni na dalším ročníku festivalu Metal Fest 2026. Jirko, díky za pokec.
1: Díky za pozvání.
0: A přeju vám pohodový poslech. Mějte se. Náš host Jirka Daron.
1: Ahoj.
2: Už se blíží letní rokový festival Hell Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Hell Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusunový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné.

0: Ičín. Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Řeknem to rádi a nahlas.
2: Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas.
4: Auto Pavlas.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Krásné chvíle přeji všem posluchačům, je tady nová epizoda Filmtimeu, a to s pořadovým číslem 37. Dnes nás čekají narozeniny hned dvou slavných režisérů, dvě vzpomínky na kultovní filmy a taky jedna novinka v kinech. Ale ještě předtím je tady James Bond.
2: Bond. James Bond.
1: Ano, i vy můžete teoreticky tuto představovačku říkat na velkém plátně. Začal totiž casting na nejslavnějšího tajného agenta 007. Tvůrci si celkem dávají na čas, ale má to svůj důvod. Jednak nic nechtějí uspěchat, no a také režisér Denis Villeneuve jasně řekl, že nejprve dokončí třetí Dunu a až potom se vrhne na Bonda. Podle něj by měl roli hrát Brit do 30 let a ideálně někdo neokoukaný. Tím pádem určitě padají jména jako Aaron Taylor Johnson, Tom Holland a nebo Henry Cavill. No, zájem bude určitě velký a já jsem zvědavý, jak si s tím studio poradí. Na druhou stranu má tento casting na starost Nina Gold, která už mnohokrát prokázala svůj cit na výběr rolí. No ať už to bude kdokoliv, bude to mít těžké a zpočátku bude určitě v nemilosti některých fanoušků. Ale to byl tenkrát upřímně i Daniel Craig.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Teď se pojďme vrátit k datu 14. května. Právě tento den se v minulosti narodili hned dva slavní režiséři. George Lucas a Robert Zemeckis. Proč je zmiňuji oba dva? No tak protože, i když jsou oba kultovní, můžeme vidět zcela odlišné přístupy ke kariérám. Starší George Lucas vlastně natočil jen 6 filmů a z toho šlo 4x o Star Wars. Oproti tomu Zemeckis má na svém kontě 21 kousků, další chystá a mezi těmi klenoty jsou Návrat do budoucnosti, komplet trilogie, Trosečník, Honba za diamantem a nebo třeba taková falešná hra s králíkem Rogerem, no a mnoho dalších. Jenže George Lucas, tak ten zase vymyslel doslova celý vesmír, včetně planet, ras a celých dynastií, takže třeba něco jako Tolkien. No ale žije z toho celý život, žije z toho upřímně velmi slušně. Samozřejmě nesmím opomenout jeho podíl na úspěchu značky Indiana Jones. Co naopak oba režiséry spojuje, tak to je jejich vizionářství a také průkopnictví. George Lucas definoval nový pohled na sci-fi žánr. Od prvních Star Wars už prostě bylo všechno jinak. Robert Zemeckis, tak ten zase stál u zrodu nových přístupů, co se týče trikového umění. Takže suma sumárum. Oba dva, jak Robert Zemeckis, tak George Lucas, změnili filmovou historii, dali nám mnoho krásných kinozážitků a poprávu, je tady dneska zmiňuji, no a samozřejmě také poprávu obou, přeji všechno nejlepší.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: Letos v dubnu uplynulo 44 let od premiéry filmu Barbar Conan. Velký milník nejen pro Arnolda Schwarzeneggera, ale pro celý fantasy žánr. Pro něj osobně to byla velká šance, ale zároveň hodně trpěl. Režisér John Milius zrovna lidumil nebyl a hlavního herce poměrně vystavoval nebezpečí. No, Arnold se navíc hned v prvním velkém filmu dostal do křížku s obávaným producentem Dino De Laurentisem. No ale film se povedl. A to včetně soundtracku. To druhé vlastně platí i v případě druhého dílu Conana.

Arnold Schwarzenegger druhý díl dělat nechtěl, ale byl přinucen smlouvou. Sequel Conana šel více na roku rodinám a taky finančně propadl. Právě tehdy získal rakouský kulturista odpor k natáčení pokračování svých filmů. Jak říkám, letos to bylo 44 let od premiéry jedničky a pozor, chystá se pokračování, a to dokonce s Arnoldem. Měli bychom se dočkat v roce 2027. Jak velkou roli tam bude Schwarzenegger mít, tak to se zatím neví, ale mimochodem poctivě maká v posilovně. Takže jsme zvědaví, jak to všechno dopadne.

Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Čas rok. Už to tady dnes zaznělo, jméno otce celých Star Wars, George Lucase. Aktuálně můžete v kinech zajít na nejnovější počin z tohoto univerza, Mandalorian a Grogu. Jedná se o filmové vyústění oblíbeného seriálu, který se, a to vlastně celkem nečekaně, stal velkým fenoménem.
1: Já vás doženu. Leďte, leďte.
2: Mandalorian, budeš trpět. A pak přijde na řadu on.
1: Monstra. Starší pečují o mladší. A mladší. Pak pečují o starší.
0: Sledujeme tak putování mandalorianského lovce s tváří Pedra Pascala a jeho malého učedníka, roztomilého Groga. No a právě tvář hlavní postavy vyvolala vášnivé debaty mezi fanoušky. Tito lovci totiž vždy vystupovali výhradně v masce. Tržby a ohlasy zatím naznačují, že to takový problém není a filmu se v rámci možností daří. No a já jsem přesvědčen, že plyšáci, malé zelené postavičky, tak tohle všechno půjde určitě na dračku. No a vy určitě zajděte do kina, kde je aktuálně Mandalorian a Grogu stále k vidění.
3: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: No a na závěr tady mám ještě jednu vzpomínku na filmovou premiéru. 12. května to bylo 32 let od slavnostní premiéry Pulp Fiction. Druhý film Quentina Tarantina si premiéru odbyl na slavném festivalu v Cannes. No a bylo z toho vítězství za nejlepší film a posléze i Oscar za nejlepší původní scénář. Ne nadarmo se tomuhle filmu říká film filmů.
2: Já nechci slyšet žádný podělaný kdyby. Co od tebe chci slyšet, je nemáš vůbec žádný problém, vole, o všechno se postarám, vrať se tam, hoďte se všichni do klidu a počkejte na kavalerii, která už je na cestě.
3: Nemáš vůbec žádný problém, vole, o všechno se postarám, hoďte se všichni pěkně do klidu a počkejte na Wolfa, který už je na cestě.
2: Ty sem posíláš Wolfa?
1: No i samotné vyprávění skrze kapitoly a časové skoky byly v té době celkem nezvyklé. Úspěch Pulp Fiction otevřel dveře nezávislým tvůrcům jako Kevin Smith nebo Wes Anderson. No a u nás je film oblíben i z důvodu geniálního dabingu. Pánové Trávníček, Hruška, Vidra, Piško a další tady vyloženě vládnou. Takže si klidně Pulp Fiction dnes večer pusťte. A nebo klidně toho Conana, či případně zajděte do kina na Mandaloriana. Jak vidíte, je na výběr z čeho. No úplně nejlépe si vše naplánujte tak, na co máte náladu. Já každopádně doufám, že příští týden to bude nálada na další Film Time. Já se na vás budu určitě těšit.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
1: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
0: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
1: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
4: Autohruška.
3: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Rock. Radio has changed our lives and that's

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Ahoj rockeři a rockerky, vítám vás při startu dalšího dílu Metalmánie. Docela mě, přiznám se, začalo bavit trošku pátrat po moderních médiích a sociálních sítích a hledat kapely, které nejsou až tak známé, a zkusím vám i tyhle ty smečky naservírovat. Proto dneska to bude přesně takhle. Vybral jsem muziku, která mému uchu lahodila, a jsem zvědav, jestli vašemu taky. Začali jsme na jihu Evropy. Řecko, to je zásobárna nejenom sluníčka, ale i muziky. Kapela Chronosfér. Formace, která začala fungovat v roce 2009, ale oficiální start až o 3 roky později, 2012. Alb mají několik, sáhli jsme na to druhé. Deska z roku 2014, Embracing Oblivion, no a skladba Brutal Decay. No a budeme pokračovat, protože z Řecka půjdeme do Anglie. Kapela Evil má alb na svědomí více než předchůdci. Já mám hodně rád jejich debut Enter the Grave z roku 2007. Takže tady máte další klipovku.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete Metalmanii. Dneska takové tipy na thrash metalové bandy. Evil, to je banda, která vznikla, jak jsem říkal, v roce 2004. Jak bývá zvykem, rotovali se v kapele muzikanti. Evil patří ke sestavě smeče, které se označují za kapely, které chtěly na přelomu milénia oživit slávu thrash metalu. My jsme v klipu, který jste poslouchali a sledovali, sáhli na jejich třetí fošnu. No a protože je to fajn muzika, tak vám jak do vašich televizí, tak i do rádií od téhle party přidám klip další. Tentokrát sáhneme na desku z roku 2021. Tady jsou Evil.

Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. V dnešním díle Metalmanie se opět věnujeme mému oblíbenému metalovému šuplíku a kapelám, které nejsou až na výjimky tak profláknuté. Musím se přiznat, že mě tohle pátrání po muzice docela baví. Často tak trávím prostor především v autě na cestách. Za námi jsou Evil, před námi Exmortus, tihle Trašeři z Ameriky, spatřili světlo světa už v roce 2002 a do v podstatě dnešní doby mají na svém kontě už 5 alb. V kapele, jak to bývá zvykem, se protočila hromada muzikantů. Jediným stálým zůstal jistý Jadran González, který k kytaře čas od času dodal i solový zpěv. My sáhneme na prostředek jejich diskografie, a to desku Slave to the Sword z roku 2014.

Tak přátelé, dnešní Metalmania se zcela nezadržitelně blíží do svého závěru. A ten závěr, tak ten, řekněme, vyplní závan severního větru. My totiž půjdeme na sever Evropy, půjdeme do Finska. Ve Finsku je obrovská hromada nejrůznějších kapel věnující se metalovému žánru jako takovému. My ovšem sáhneme na kapelu Last Society. Venku 4 alba, nabídnu desku z roku 2016 s názvem Braindead. Tak přátelé, mějte se fajn, tady ještě jedna skladba a za týden se opět na vás budu těšit s další Metalmanií. Já jsem Zbavoš a přeju dobrý poslech a ostrý zvuk.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabídí

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.